0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
2: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
7: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
8: Okay.
7: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
8: Perfetto?
7: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělej to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Ale já říkal blond.
14: Kdy to je? Trochu blond.
15: Co ta polička?
13: Bude.
16: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
17: Vodafone.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
19: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka. No.

0: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady, podpísek.
2: Ne, ne, tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nádobí mě nezdrží.
14: Souvod? Somat.
15: Kdo chce, ten si poleží.
16: Souvod? Somat.
17: Party večer rozjedem.
18: S nádobím se nemažem.
19: Somat to dá druhý den.
20: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
21: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
22: OK.
21: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
23: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbratka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
24: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
25: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
26: Nulka.
27: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
28: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.

Freaks out.

Freaks at. Freaks at. Show me where the freaks at.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.

lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
11: Trénujeme na Mexiko.
12: Rozumím si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, jezdí.
11: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
13: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
14: Perfetto? Perfetto.
13: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Ale já říkal blond.
23: Kdy to je? Trochu blond.
24: Co ta polička?
22: Bude.
25: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
26: Vodafone. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
27: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
28: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
29: nejde elektřina,
28: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
30: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

Jansztojki. Dělám stojky. Přijdu do baru.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie ukládá...
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
5: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafone.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
14: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
15: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
16: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním

0: Dotyky.
1: Okay.
0: Krok dva. Není žádný krok dva. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

closer.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
15: Okay.
14: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
15: Perfetto?
14: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone. Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina,
7: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

Thank you.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
2: Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Montážní stojan na kolo za 549,90. Cyklistická helma s koncovým světlem za 349,90. A cyklistický batoh za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
5: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
6: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
5: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
7: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
5: Jasně.
8: Co je to virtuální baterie?
9: Virtuální baterie.
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: a namytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty JAR výhodně v drogeriích Teta.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
5: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
9: Vodafone. Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
10: OK.
9: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
11: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
13: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
16: Nulka.
17: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelateli, zmrzlinu premium, různé druhy za 59,90. Balino zmrzlinovou trubičku za 11,90. A Balino jahodovou dřeň za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden avokádo zralé za 29,90 a madita máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Ale já říkal blond.
11: Kdy to je? Trochu blond.
12: Co ta polička?
10: Bude.
13: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
14: Vodafone. Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
18: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
19: Okay.
18: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
19: Perfetto?
18: Ah.
19: Perfetto.
18: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.

0: Welcome. One, one, one, one, one.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden avokádo zralé za 29,90 a madeta máslo v Byla klubu za 39,90. Byla.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravát.
10: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond.
4: Co ta polička?
2: Bude.
5: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
6: Vodafone. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělaj to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
12: Okay.
11: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
17: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
18: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Tatko.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
2: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafon.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Trénujeme na Mexiko.
11: Rozujeme si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, jezdi, jezdi, jezdi.
10: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Timkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Očko ti doporučuje.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Ale já říkal blond.
4: Kdy to je? Trochu blond.
5: Co ta polička?
3: Bude.

0: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
1: Vodafon. Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky, až posadnu tím přilnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Očko ti doporučuje.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova. A pak

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka. No.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Vaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty Jar výhodně v drogeriích Teta.
3: Ale já říkal blond.
4: Kdy to je? Trochu blond.
5: Co ta polička?
3: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafon.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
8: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrada.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: A dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave up.

0: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: V Tesku nyní cena pro všechny 18,90 birel ochucený a kostelecké uzeniny buřty 100 gramů za 6,90. Tesko, počítejte s námi.
3: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
1: Bude.
3: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
0: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne, tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: mismo de la gorrita. Puro bueno de este lado.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
5: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu. Od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
7: What else?
6: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
7: What else?
6: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
8: Dua?
7: George.
8: What else? To je moje hláška.
7: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?

0: u Flandu.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Tesco v oddělení FNF právě probíhá výprodej. Vybrané oblečení pořídíte až o 50% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.

0: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
1: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například balkónový stolek nebo židle už od 1200 korun sleva až 60%. Nebo přikrývka za pouhých 900 korun sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky, až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
4: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
5: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
9: Chlapi, do pátýho.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava.
11: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
12: Vedle, že by.
13: Co tady děláte?
9: Testujem.
13: To mi tady budete schnout až do rána.
9: A sušičku.
4: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
17: My si půjčíme bezpečně.
16: Tady podpísek.
18: Ne, ne, tady podpísek.
19: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně.

0: Komerční banka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělej to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bakárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
13: Správně, stiši kulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Očko ti doporučuje.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední.

0: Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: kuchyně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Trénujeme na Mexiko.
12: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
11: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne, tady podpísek.
16: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulkat, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru. Nulkání.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
4: Bude.
6: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
8: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: jasně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Beer Go!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
4: Trénujeme na Mexiko.

0: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne, tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Bych do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
18: Ty brďo.
19: Wow. Prosím.
17: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
20: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
17: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbratka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Trénujeme na Mexiko.
14: Rozujem si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, jezdí, jezdí.
13: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
15: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
16: Ale já říkal blond.
17: Kdy to je? Trochu blond.
18: Co ta polička?
16: Bude.
19: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
7: Vodafone.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne,
6: tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
9: Beer Go!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Tymkova,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrada.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Nájkový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
21: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
22: Ty prďo.
23: Wow.
24: Prosím.
21: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
21: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tatarský biftek dobré maso za 79,90. Penny.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
4: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
5: Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z krkovice za 99,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
7: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Trénujeme na Mexiko.
10: Pojď, pojď. Jau.
9: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
11: Víte se jako lvé, jasný?
12: Jasný!

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond.
7: Co ta polička?
5: Bude.
8: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
4: Vodafone.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
4: Nulka. No.

0: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: strhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například Prosecco bílé perlivé za 59,90. Penny.
4: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
5: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
6: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z Krkovice za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
8: Mě taky ne!
9: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.
10: Trénujeme na Mexiko.
11: Ne, no!
10: Hola! Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
12: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty JAR výhodně v drogeriích Teta.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
0: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Ale já říkal blond.
5: Kdy to je? Trochu blond.
6: Co ta polička?
4: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
3: Vodafone.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé mléko Bony polotučné za 8,90. Penny.
2: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
3: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
4: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
5: Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z krkovice za 99,90. Byla.
6: To dobré začíná u nás.
7: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
8: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.

0: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Mě taky ne!
3: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.
4: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
9: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
6: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,

0: Tereza, Maškova,
1: René Dang,
0: Monika Tymková,
1: Petr
0: Švancara,
1: Martin Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky, až po samotným přelomu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
7: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

tak ukrutnou hudu. Tak ukrutnou hudu. Vážně nevím, co s tím lesem pořád všichni mají, jen jsem tam vlezne, jsem si zasvinil svý boty značky Nike. Žádný

0: tak ukrutnou nudu.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
10: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
11: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
12: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
13: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
14: Birgo!
13: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden avokádo zralé za 29,90 a madeta máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
19: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
20: Jasně. Bezkontaktně.
19: No vidíš, funguje to.
20: Co to je?
19: Platební brána na poplatky za průjezd.
20: Vždyť to je moje cesta.
19: Moje.
20: Koupil jsem ji.
21: A co se tady plnete?
20: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
19: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
22: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
19: Jo.
23: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů rozplývá se přímo královsky.
24: Chlapi, do pátýho.
25: Počkám tam na vás.
24: To je doprava.
26: A můžete ji vyzkoušet.
27: Ale my máme vypráno.
26: Vedle, že by.
28: Co tady děláte?
0: Testujem.
1: To mi tady budete schnout až do rána.
0: A i sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
21: Kia. Movement that inspires.
25: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
26: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicoret.

tonto, mi que tonto.

0: půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravář.
6: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
7: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: V Tesco teď cena pro všechny 15,90 Gouda 100 gramů a Coca-Cola 1,5 litru více druhů jen za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
2: Každé dvě minuty dojde v Česku ke

0: škodě na majetku. Naše Allrisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
1: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
2: Okay.
1: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
3: V Globusu nyní majonéza a tatarská omáčka Hellmann's za 44,90 nebo Birel ochucený různé druhy za 18,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dán,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty prdě.
10: Wow.
11: Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

inspiring thing for me for all this time. And I love you and

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

No matter what, no matter what, you got.

0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Dobrý por. Auajs,
6: co to bylo?
4: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne. Tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hobice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
13: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
14: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
15: Tady se vám blíží splátečka.
16: Ale nestraš.
11: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
17: Ano? Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
18: své peníze převést na bezpečný účet.
19: Kdo volá? Brankář?
17: Bankéř.
19: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
18: Cože?
19: Nemáte? Tak tu máte.
11: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
20: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
22: Co tady děláte?
21: Testujem. To je dopravát.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
23: Ten den změnil úplně všechno.
24: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
25: Všechny stopy vedly na jedno místo.
26: Bydlím vedle.
27: Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
28: Záhada, co?
29: Ty už mě nemiluješ?
5: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
30: Nádobí mě nezdrží.
31: Souvod? Somat.
32: Kdo chce, ten si poleží.
33: Souvod? Somat.
34: Party večer rozjedem.
35: S nádobím se nemažem.
36: Somat to dá druhý den.
37: První 5-komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
38: Kam ta tržba mizí?
39: Mňam. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
38: A dost.
39: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Birgo!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věřím, když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám. Dobře.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
5: Vedle, že by.
6: Co tady děláte?
3: Testujem.
6: To mi tady budete schnout až do rána.
3: Máme sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: V Tesco nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Radegast ryze hořká 12 jen za 19,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
2: What else?
1: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
2: What else?
1: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
3: Dua?
2: George.
3: What
2: else?
3: To je moje hláška.
2: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
4: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
6: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
7: Okay.
6: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
7: Perfetto?
6: Ah.
7: Perfetto.
6: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
8: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: strhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

the KGB.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava. Zat.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
6: Vedle žeby.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To mi tady budete schnout až do rána.
6: A i sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu. Od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
2: OK.
1: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Losos chlazený, filet z kůží za 29,90 nebo vybrané výrobky Franz Josef Kaiser se slevou až 56%. Globus.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Prohebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělaj to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Timková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrana!

0: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
0: Návykový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
0: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: Abych do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prďo.
9: Wow. Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

ti slova jednu vytvoří v lase, tak není prostor už je zastavit včas. Něco říct nápad nebyl nejlepší, zdá se, jenže to nevrátíme, sklapla už past.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci,

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
7: What else?
6: A co Melocio? Jemná a vyvážená.
7: What else?
6: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
8: Duha?
7: George.
8: What
7: else?
8: To je moje hláška.
7: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
9: V Tesku nyní cena pro všechny 9,90 Milko tvaroháček a paprika červená kilo za 59,90. Tesko, počítejte s námi.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například zahradní křeslo za výhodných 3000 korun, sleva 40%. Nebo zahradní set za výhodných 15 000, sleva 50%. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

0: Petr Švancara, Martin Hrano.
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Očko ti doporučuje.

I thank you all. But it's been the best.

0: Elvis has left the building.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nový Dyson je nejvýkonnější akumulátorový vysavač s technologií proti namotávání vlasů. Přizpůsobí se jakékoliv podlaze. Konické kartáče brání namotávání dlouhých vlasů, sběrná nádoba stlačuje prach a samostatná podlahová hubice dokonce i vytře. Piston Animal. Nakupte od společnosti Dyson.
3: Víc pro každý den.

0: pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
3: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Nákupy počkají. Život ne. Proto u nás najdete defibrilátor na každé prodejně. Kaufland.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.

Tesco nyní cena pro všechny 29,90 avokádo kus a Bohemilk mléko litr jen za 8,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Nové gourmet receptury od Fresh Bistro vám teď dají víc. Víc pestrých chutí ve štědře plněných sendvičích i víc velkých salátů plných proteinů pro víc chuti i energie. Vyzkoušejte salát s trhaným vepřovým a fusili za 84,90 a bagetu s kuřecím řízkem a tatarskou omáčkou za 58,90. Stačí si vybrat a jíst. Albert. Stojí za to jíst lépe.
2: Co byste si dnes přála ochutnat? Co takhle sweet vanila? Je tak lahodná.
3: What else?
2: A co melocio? Jemná a vyvážená.
3: What else?
2: A nebo espresso na ledu. Chladivé a osvěžující.
4: Duha?
3: George. What else?
4: To je moje hláška.
3: Nový Vertuo Up. Nový svět v každé kávě. Nespresso. What else?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Například balkónový stolek nebo židle už od 1200 korun sleva až 60%. Nebo přikrývka za pouhých 900 korun sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Očko ti doporučuje.

0: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden avokádo zralé za 29,90 a madeta máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním.

0: při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
6: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek.
11: Ne, ne. Tady podpísek.
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
13: Kam ta tržba mizí?
14: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
13: A dost. Příchozí platby.
12: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
15: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
16: Super prodloužený víkend. Od pátku K jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Alaska kukuřičné trubičky s krémem za 3,90. A čibom letá káva 250 gramů za 98,90. Kaufland. Oral-B!
17: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zdravé zuby bez kazů začínají s Oral-B. Kupte si zubní kartáček Oral-B a Joustyč nyní za skvělou cenu v Datartu.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Cherry rajčata oválná hranáček u nás apkou za 49,90, rybináček za 21,90 a vodka Božkov za 119,90. Albert.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Prodloužený víkend. Od pátku K jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Alaska kukuřičné trubičky s krémem za 3,90. A čibo mletá káva 250 gramů za 98,90. Kaufland.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
11: Aha, jak asi?
10: Ale tati... Prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
13: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
1: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
14: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
15: Větší, než si myslíš.
14: Proč prší?
15: Aby se starý cítil příjemně.
14: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
16: Dorazili jste do cíle.
15: Tak jo, jsme tady.
16: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například Prosecco bílé perlivé za 59,90. Penny.
17: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
18: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
20: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
21: Nulka.
22: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
23: Mě taky ne!
24: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.
1: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
16: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden český špekáček s kupónem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z Krkovice za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond.
21: Co ta polička?
2: Bude.
22: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
25: Vodafone.
26: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
27: České kuřecí prsní řízky u nás kilo za 99,90, Coca-Cola s apkou za 26,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je dopravář.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden avokádo zralé za 29,90 a madeta máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
8: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
9: nejde elektřina,
8: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
10: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
11: Jasně. Bezkontaktně.
10: No vidá, funguje to.
12: Co to je?
10: Platební brána na poplatky za průjezd.
12: Vždyť to je moje cesta.
10: Moje.
12: Koupil jsem ji.
13: A co ne, tady plnete?
12: Počkej, kam jdeš, nechoď tam. Ale že jste to vy.
10: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
14: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Fio.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrana.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Nech do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
32: Ty prďo.
33: Wow.
32: Prosím.
31: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
34: Akorát ho chytit.
35: Zaujímavé.
31: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
10: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafon. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
13: Trénujeme na Mexiko.
14: Ne, no,
13: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymkova,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrada.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Nálikový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
28: Ty prdě.
29: Wow.
30: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
31: Akorát ho chytit.
32: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

tobě fajn. Život je jako jahoda, co ti našle, hačku daj. Všichni se smáli a skoro nevnímali čas.

Але ти ж менеш, як ми. Світ мій на страх. Руки мій лежав ми. Furťák i bífy po městě, furt mám ty výkyvy nálad. Sestav pak říct si to přesně, kolem 12 budu vstávat.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Vodňanská kachna, prsa nebo čtvrtky, sous-vide za 149,90. Captain Morgan, skvělý na každou party, za 299,90. A Purina One, granule pro kočky nebo psy za 99,90. Kaufland.
9: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
10: Kam ta tržba mizí?
11: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
10: A dost.
11: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
12: Ano?
13: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
14: své peníze převést na bezpečný účet.
12: Kdo volá? Brankář?
13: Bankéř.
12: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
14: Ověření, cože?
12: Nemáte? Tak tu máte.
7: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
15: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
16: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
17: Očko ti doporučuje.

0: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 44,90 a máslo za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku K jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Alaska kukuřičné trubičky s krémem za 3,90. A Chibo mletá káva 250 gramů za 98,90. Kaufland.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
6: Birgo!
5: Za ovocnou chutí s Birgou Vital.
7: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 6,50 anebo biošpekáčky Albert 300 gramů za 69,90. Albert.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
10: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
11: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Timková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrano.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Nájkový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji navíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
23: Očko ti doporučuje.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
10: Nulka.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Vaseline pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Birgo!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
10: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafone.
12: Trénujeme na Mexiko.
13: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
12: Generální partner České fotbalové reprezentace. Penny.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
11: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne, tady podpísek.
16: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
2: Ale já říkal blond.
3: Kdy to je? Trochu blond.
4: Co ta polička?
2: Bude.
5: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
1: Vodafone.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
11: Beer Go!
10: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favor It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Kaufland.
1: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu. Od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.
9: No vidá, funguje to.
11: A co to je?
9: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Kdy to je moje cesta?
9: Moje.
11: Koupil se mi.
12: A co se tady blbnete?
10: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
11: Ale že jste to vy.
9: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Jo.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
15: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
16: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
17: Proč je

0: Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
3: Testujem. To je dopravář.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Trénujeme na Mexiko.
8: Vazujem si klopačky, zavřeme jim klopačky, pojď, jezdí, jezdí.
7: Generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky až po samotným přelomu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne.
7: Tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
10: Aha, a jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
11: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Birgo!
11: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
13: Kam ta tržba mizí?
14: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
13: A dost.
14: Příchozí platby.
8: Založte si podnikat.

0: Tratrský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
6: Tady se vám blíží splátečka.
7: Ale nestraš.
0: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
8: Nádobí mě nezdrží.
9: So what? Somat.
10: Kdo chce, ten si poleží.
11: So what? Somat.
8: Party večer rozjedem.
10: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
12: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
0: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka. Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
13: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje pleť. Díky DM oni pečují každý den s láskou. A moje oblíbené produkty. Ty seženu v DM vždy výhodně.
14: Ano?
15: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
16: své peníze převést na bezpečný účet.
17: Kdo volá? Brankář?
15: Bankéř.
17: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
16: Cože?
17: Nemáte? Tak tu máte.
0: Přidejte se k nám a využívejte i vy ověření bankéře v aplikaci KB+. Komerční banka.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
20: Všechny stopy vedly na jedno místo.
21: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
19: Záhada, co?
22: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne, tady podpísek.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
14: Ale já říkal blond.
15: Kdy to je? Trochu blond.
16: Co ta polička?
14: Bude.
16: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
17: Vodafone.
18: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo!

0: Teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Ne, no!
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Jak daleko jste ochotní zajít, abyste našli lásku? V tomto pořadu jdeme až na konec. Sloupneme nejdůležitější věci a půjdeme až na chůži. Sledujete pořad Naked Attraction Švédsko. Zkoušíme tu něco nového. Už jsi někdy viděl 5 nahých dívek?
2: Ve skutečném životě ne.
1: Kdo ví, co se stane?
3: Nádhera.
1: Máme tu nezadané, kteří hladovějí po lásce. Necháme je, aby si z 5 nahých lidí vybrali protějšky na rande.
3: Připadám si jako v ráji.
2: Hotové potěšení.
1: Co se stane, když odložíte oblečení a necháte se řídit pocity a tělesnou přitažlivostí? Je tu 5 úžasných spodních částí těl. Tady jsou.
2: Oči sem dolů.
3: Pěkné. Není to běžná situace, ale líbí se mi to.
1: Naked Attraction Švédsko. Říká se, že šaty dělají člověka. Neznám větší mílku. V boxech za mnou je 5 fantastických mužů. Máme tu manažera restaurace, programátora, studenta, pedagoga a administrátora. Všichni jsou neskuteční a úplně nazí. Kdo z nich půjde na rande s tímto úžasným mužem? To se dozvíme za chvilku.
2: Zdravím, hledám muže. Jmenuji se Axel, je mi 26 a bydlím ve Stockholmu. Jsem veselý, společenský a liberální. Jsem až moc milý a neskutečně živý. Takový malý ďáblík. Mám rád psy, jsem šťastný, že je mám v životě. Ahoj, drahoušku. Posiluju 3x, 4x týdně. Začal jsem před několika měsíci. Makám na svém těle. Partner na rande se hledá vážně těžko. Gejové chtějí pařit. A tak jen těžko najdete někoho, kdo chce být vážný. Hledám partnera, který je liberální, chápající, společenský, otevřený a živý. Prostě přitahují mě opaky. Obecně nemusí mít můj typ těla nebo vzhled. Chci, aby měl dobrou povahu a měl mě rád. Setkat se s někým poprvé, když je nahý, no, na tohle jsem zvyklý. Zajímavější bude udělat to schválně, třeba něco takového vyjde. Jsem vážně zvědavý. Tak uvidíme, jak to dopadne. No, kdo ví?
1: Vítám tě, Axeli. Musím říct, že vypadáš dobře.
2: Nápodobně.
1: Děkuju. Naštěstí spolu nepůjdeme na rande. Dneska se stane něco zvláštního. Jaký je to pocit?
2: Už se těším. V životě jsem nic takového nedělal, takže chci zjistit, kdo je v boxech.
1: Jaké je tvoje randění?
2: Gejové to mají těžké. Moc často na rande nechodím. Vlastně skoro vůbec.
1: Hledáš někoho dlouhodobého nebo jenom na rande?
2: Já jsem otevřený čemukoli. Vztah by byl skvělý, vždy je dobré někoho mít. Prostě nebýt sám a sdílet lásky.
1: Jaký by to měl být muž?
2: Musí vypadat jinak než já. Mám rád, řekl bych, protiklady.
1: Nevadí ti nahota?
2: Ne, božínku, vůbec. Vždyť se nerodíme oblečení. Měl bych být v pohodě.
1: S jakou částí těla jsi obzvlášť spokojený?
2: Se svým zadkem.
1: Aha. Tak to bude zajímavé. Jsi z něčeho nervózní?
2: Vůbec ne. Už se těším na to, kdo je v těch boxech.
1: Bojíš se, že někoho poznáš?
2: Víš, nad tím už jsem přemýšlel. Co když je tam někdo známý a řekne, tohle už znám, co když... No, rozumíš.
1: Axel, jsi připravený?
2: Ano.
1: Máme tu 5 fantastických, úplně nahých mužů. Odhalíme je kousek po kousku. Začneme od spodu. A tvým úkolem je vyřazovat jednoho po druhém, dokud nezůstane jediný. A s tím pak půjdeš na rande. Odhalíme pět spodních částí těl.

0: Božínku.
1: Je to speciální. Je to zvláštní vidět pět, jak jim říkáš? Jak?
0: Používám slovo péra.
1: Aha, co si o nich myslíš?
0: Hotové potěšení.
1: První dojem. Zaujalo tě něco určitého?
0: Tak trochu fialový. A také... modrý.
1: Fialový a modrý. Poznáváš někoho?
0: To asi ne. Ne, nikoho nepoznávám.
1: Dobře, tak začneme zeleným. Tady posuzuješ, co vidíš.
0: No tak má velké nohy.
1: Takže velké boty.
0: Přesně tak, i tohle se dá říct.
1: Co říkáš na ochlupení?
0: Obvykle se mi líbí chlupatí.
1: Tady jsou chlupy ostříhané, ale dorostou. Můžeš ho navést.
0: Jo, ty dorostou. No má velké ruce, větší než moje. To se mi líbí.
1: A šourek. Je závislý na teplotě. Varlata jsou chytře navržena, aby visela mimo tělo. Musí mít teplotu o 3 stupně nižší než tělo. Jedině tak mohou vytvořit velmi kvalitní spermie. V chladu se šourek zmenšuje a v teple roztahuje, aby udržel optimální teplotu. A proto nenoste příliš těsné oblečení a nechte šourek volně viset. Protože jedině tak budete mít zdravé sperma. Přesuneme se k modrému. Co tě tady přitahuje?
0: Zdá se odlišný, má chlupatější nohy a zřejmě posiluje. To je vidět.
1: Podívej na ty nehty, pečuje o ně s láskou.
0: Ano, moc pěkné a krásné ruce. Líbí se mi.
1: Máš na stehně tetování? Můžeš se otočit, abychom ho viděli? Jo, tak. Ano, pírko. Co ty na to?
0: Mám rád tetování.
1: Opravdu? Bezva. Teď červený. Jaký je tvůj první dojem?
0: Řekl bych, že se rád mazlí. Líbí se mi, když roste. A mám rád chlupy.
1: Co se ti na chlupech líbí?
0: Já ani nevím.
1: Už to není tak běžné. Všichni si je holí.
0: Ano, většina se jich zbavuje, ale mě přitahují vlasy a chlupy. Vlastně ani nevím proč. Je to něco, no...
1: A co šourek? Vidíme jeho špičku. Trochu jim třese. No, pozdrav penisem.
0: Jo.
1: A co nohy?
0: Líbí se mi stehna.
1: Hodně věcí se ti tu líbí. Půjdeme dál?
0: Přejdeme ke žlutému. Ten mi připadá mladší. Nejspíš bude v mém věku.
1: Co říkáš na věk?
0: Jsem otevřený. Kdybych měl s někým vážně randit, tak se zaměřím na někoho mého věku. Nebude to někdo starší. Takže asi tak.
1: Stejné narážky a hudební vkus.
0: Tak nějak. A tetování. Líbí se mi, je moc hezké.
1: A je hladký.
0: Ano, dobře se drží.
1: Penis?
0: Vypadá skvěle. Mám rád s předkoškou i obřezané. Je mi to jedno.
1: Předkoška je skvělá, protože je elastická. Dá se používat při transplantacích. Opravdu neskutečná kůže.
0: Jen těžko můžeš říct, jak takové pěkné péro vypadá. Nicméně ten tvar se mi líbí. Dá se hezky uchopit.
1: Jak důležité jsou pro tebe ruce?
0: Mám raději větší ruce, než jsou ty moje. Nicméně není to nutnost.
1: Pěkné tetování a hladký. Tím shrneme žlutého. A přejdeme k fialovému.
0: Moc rád.
1: Co na něj říkáš?
0: Lak na nechty. Modrý.
1: Líbí se ti to? Lak na nechty?
0: Modrá je moje oblíbená barva.
1: Je to zábava. V boxu myslí nekonvenčně.
0: Jistě. Je to zábava. Má Statné nohy, to se mi líbí.
1: Protože posiluješ? Co kdybychom si promluvili o péru?
0: Nádherný. Určitě to bude těžké rozhodování.
1: Však my ti pomůžeme. Otočte se, prosím. Máme tu pět pěkných zadků. Kam ti ujíždějí oči? No pověz.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbratka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Trénujeme na Mexiko.
10: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
9: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
12: Kate, pojistku prosím.
11: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Ale já říkal blond.
14: Kdy to je? Trochu blond.
15: Co ta polička?
13: Bude.
16: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
17: Vodafone. Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
18: A dělej to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
20: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
23: My si půjčíme bezpečně.
22: Tady podpísek.
24: Ne, ne.
22: Tady podpísek.
25: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Osmnáctka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
6: Kam ti ujíždějí oči? Pověz.
7: Přitahuje mě zadek zeleného. Můžu ho chytit? A modrý vypadá opravdu pevně.
6: Nádhera. Zase se otočte, prosím. Dobrá, Axeli, je tu první obtížné rozhodnutí. Kteří čtyři zůstanou?
7: První postupující je... Zelený.
6: Dobrá, číslo jedna, skvělé.
7: Dalším postupujícím je... Modrý.
6: No, je vidět, že je šťastný, moc šťastný. Ten je druhý.
7: Další je... Fialový.
6: Trochu se zatřepal. No tak jo, je to mezi červeným a žlutým.
7: Žlutý.
6: No, tak to znamená, že červený odchází. Tohle je 35-letý Daniel, výchovný administrátor ze Stockholmu. Vítej. Tady máš vlasy, které si požadoval.
7: Moc pěkné, roztomilé. Určitě naskrz milý.
6: A vyřadil si příjemný hlas. Je také moderátorem v rádiu.
8: Přesně tak.
6: Díky, že jsi přišel. Musíme se rozloučit.
7: Měj se, ty rošťáku.
8: Byla to zábava. Je to roztomilý chlapík. Kdybychom šli na rande, tak by můj styl byl satanistický kovboj. Je to country a westernový styl smíchaný s heavy metalem. Žádná část nepřevažuje. Je to takové neoblíbené.
6: Zbývají nám čtyři muži. A brzy uvidíš hrudníky. Co se ti na nich líbí?
7: Když jsou vypracované, mám rád svaly, ale také trošku chloupky. Na chloupky jsem vysazený, no to je jasné.
6: No trochu chlupů a svalů, určitě.
7: Ano, ano.
6: Myslím, že tě čeká dobrá směs. Prosím, ukažte nám horní části těla.

0: Nejsou tu žádné chlupy. Půjde to bez nich?
1: Jistě, taky žádné nemám. Jenom trošku.
0: Menší cestičku. Uvidíme ji později. Axel není jediným, komu se u mužů líbí hodně chlupů. Podle průzkumu 58% gejů dává přednost partnerovi s rozsáhlým porostem. Dostávají přezdívky jako vidry, vlci nebo medvědi. V Sydney existují sauny pro geje, kde je tradičně jeden večer věnován mužům s porostem. Jsou uctívaní jako gorily v páře. Vítejte v džungli, hoši. Tak se podíváme na hrudníky. Začneme fialovým. Líbila se ti jeho spodní část. Co si myslíš o vršku?
1: Má v podpaždí chlupy.
0: Máš v podpaždí chlupy? Ano. Už jsi spokojen. Myslel jsi, kde jsou chlupy? A byli tam.
1: Byli tam.
0: Ano. Mluvila jsem anglicky.
1: Trochu mezinárodní.
0: Mezinárodní nádech.
1: Pěkné bradavky. Nikdy jsem o nich nepřemýšlel.
0: Ne? Nepatří mezi tvé fetiše?
1: Ani ne.
0: A paže? Bicepsy? Máme tu svaly.

0: Jo, jo. Je to pro tebe přitažlivé tělo?
1: Rád se něčeho chytám, to se mi líbí. Už jsem se zamiloval i do štíhlejších. Takže ano, hezké.
0: Necháváš si všechny možnosti.
1: No ovšem.
0: Přejdeme ke žlutému. Myslel jsi, že je mladý. Pořád si zatím stojíš?
1: Ano.
0: Kolik je ti let?
1: 26.
0: Aha, jsi zhruba stejně starý? No tak nějak, nebo jsi mladší? Ne, ne. Takže jsi starší. Líbí se ti, co vidíš?
1: Ano, je to... No, nevím, jak moc ty chlupy narostou.
0: Máš chlupy v podpaždí?
1: Oholil si je.
0: Tahle osoba není na chlupy jako ty.
1: Také mám ten pocit. Ale ty nohy, ty ano. Jsou...
0: Ano, ty jsou chlupaté. Má chlupaté nohy. Přejdeme k modrému. Pojď. Mm-hmm. Ano?
1: Ano, ano, piercing v pupíku je zábavný.
0: Ano, taky zářivý.
1: A další tetování. Něco má na rukou a hrudníku.
0: Připomíná to malbu.
1: Co asi znamená to M?
0: Je to začátek jména? Ano, řekni, co si myslíš, kdo to je?
1: Podle mě posiluje, možná běhá. Nejspíš, si myslím.
0: Tělo běžce? Běháš? Rozhodně ne.
1: Tak tohle jsem taky netrefil. Vypadá mladší, starší...
0: Starší než 26?
1: Nevíme, o kolik je starší, může být o rok, ale... No, kdo ví?
0: Tak raději přejdeme k zelenému. Je vysoký. Co dalšího tě napadá?
1: Myslím, přítulný. Osoba, prostě se k němu přitulíš u televize.
0: Popisuješ vztahového muže. Je tu někde?
1: Nic o nich nevím, vidím jen jejich těla, jak to mám vědět?
0: No já nejsem odborník na chlupy. Připadá mi, že se holí, nicméně stále má dost chlupů. Mám pravdu? Řekni, naznač, můžeš být zarostlý? Ano.
1: Může.
0: Jo, je tam ten potenciál. Co hrudník?
1: Je širší než můj. V porovnání s ním jsem prťous.
0: Máš rád, když se o tebe někdo stará?
1: Rozhodně, je to moc milé. Cítím se v bezpečí.
0: Do čeho se zamiluješ jako první?
1: Oči, přátelské oči a také úsměv.
0: Už je skoro čas. Byl by to sen, kdybys mohl jít se všemi na rande, jenže tuhle možnost dostane jen jeden.
1: Jako prvního si vyberu fialového.
0: Dobrá, a proč?
1: Přítulný. Má chlupy v podpaží, možná mu i vyrostou další a víc.
0: A další?
1: Modrý.
0: Tak jo. Zbývají žlutý a zelený. Tohle je ožehavé.
1: To ano. Posledním postupujícím je... Žlutý.
0: Takže zelený nás opustí. Je to 29letý Johan, student žijící ve Stockholmu. Pojď ven. Jaké to bylo tam stát?
2: Byl jsem trochu nervózní, ale dobré.
0: Vyslechl si spoustu pěkných věcí. Johan je zpěvák a muzikant. Představ si ty příjemné okamžiky, které jste spolu mohli prožít.
1: Byli bychom doma, hráli a zpívali.
0: Johane, co říkáš na Axela?
2: Nádherný.
0: Mohlo to být rande snů, ale nebude. Díky, že jsi přišel.
2: Díky, naschle. Líbil se mu můj zadek. Byl mazlivý. Ano, mluvil hezky a proto je to škoda. Mohl být vysněným mužem, ale jsem v pohodě. Jsem víc sebejistý. Jsem statečnější. Jsem šťastný a mám víc energie. A to si odnesu.
3: Oh,
0: Axeli, chceš tu najít dobrého muže na rande.
1: Proto tu jsem.
0: A teď tě uvidí. Řekni, jaký je to pocit?
1: Bude to zábava.
0: Připravený?
1: Jistě.
0: Je to tady. Podíváme se na tváře. Je to tady. Podíváme se na tváře.

0: Vad säger du?
1: Sotina to?
2: Každý je jiný.
3: Porom, det är jätteskillnad.
1: Titta, hele, snaží se flirtovat. Musím se zeptat, znáš některého z nich?
2: Ne, neznám.
1: Takže se můžeme uvolnit? Kde začneme?
2: Začneme modrým.
1: Dobrá, pořád se ti líbí, co vidíš?
2: No, ovšem.
1: Máme tetování, nějakou záři a chlupaté nohy.
2: Tetování s M, nevíš...
1: Chceš se dozvědět víc?
2: Rozhodně.
1: No, tohle vyřešíme později. Přejdeme ke žlutému. Tak, a tady mi pověz, co tě napadá jako první.
2: Vlasy a piercing. A dole měl tetování.
1: No, všimla jsem si těch očí.
2: Mám rád hnědé tmavé oči.
1: Ano. No a... No? Co ty na to?
2: Evidentně rád flirtuje.
1: Ano, hodně flirtuje. Asi si pochopil, že švédština není jeho rodný jazyk.
2: Takže je trochu mezinárodní.
1: Přitahuje tě to?
2: Mám rád cizí země.
1: Dobrá. Všichni tři vypadají úžasně. Nyní uslyšíme jejich hlas. Každému můžeš položit jednu otázku. A myslím, že by bylo dobře, kdybychom začali třeba fialovým.
2: Kdybychom spolu cestovali, kam bychom podle tebe jeli?
4: Vzal bych tě do Norska, na túry, do hor. Fjordy jsou nádherné. Ještě jsem tam nebyl.
1: Norsko? Musím se tě zeptat, odkud jsi?
4: Z Kalifornie, ale teď žiju ve Švédsku.
1: Aha, žije ve Švédsku, je z Kalifornie a chce jít do Norska. Nádhera. Zdá se, že tam můžeš dělat mnohé. Představuju si skrocenou horu. Stačí postavit stan. No, tak jdeme dál. Teď se můžeš zeptat žlutého.
2: Jak by si popsal svoji osobnost?
4: Většinou jsem šťastný, plný energie a docela přímý. Hodně přímý.
2: No, to se mi líbí. I já mám plno energie. Rád chodím do města, takže to je velice pozitivní.
1: Pěkné. Ještě otázka pro modrého.
2: Ano. Jakou část svého těla máš nejradši?
4: Slyšel jsem, že mám roztomilý zadeček a jsem s ním spokojený. Jen se podívej, je malý a roztomilý a tohle se mi taky líbí.
1: Třísla.
4: Cesta do ráje, nebo jak se tomu říká?
1: Spokojený?
2: Rozhodně. Pěkný a mazlivý. I mně se líbí třísla.
1: Odpovědi ti vše usnadnili nebo stížili?
2: Popravdě stížili.
1: Chci vědět, kteří dva půjdou dál.

0: Prvním postupujícím je... Modrý.
1: Dobrá. Rozhoduješ se mezi fialovým a žlutým.
0: Osoba, která postoupí... je žlutý.
1: Dobrá. Takže odejde fialový. 36-letý Ellen je programátor žijící ve Stockholmu. Vítej. Jaké bylo tam stát?
2: Docela příjemné. Opravdu jsem si to užil.
1: Jak dlouho už žiješ ve Švédsku?
2: 6 let. Měl bych umět lépe švédsky.
1: Měl jsi hodně schůzek?
2: Jo, měl jsem různé partnery.
1: Co říkáš na Axela?
2: Je opravdu překrásný.
0: Moc děkuji.
1: Co si myslíš o...
0: Umí svádět.
1: Můžete se na rozloučenou obejmout?
2: Jistě.
0: Díky, těšilo mě.
2: Axel mi pochválil péro. To je fantastická poklona. Neflirtoval bych tak, jenže vypadá moc dobře. Kluci ve Švédsku jsou liberální, nejsou tak sexuálně konzervativní jako doma ve Státech. Jsem trochu naštvaný. Bylo by příjemné jít s Axelem na rande a vidět ho nahého.
1: Nadešel ten čas. Byli vysvlečení a ty jsi je pozoroval. A nyní je na čase, aby viděli oni tebe. Jaký je to pocit?
0: Doufám, že se jim bude líbit to, co uvidí.
1: Je na čase, abys odešel a vrátil se nahý. Z 5 neuvěřitelných mužů si 26-letý Axel vybral 2 šťastlivce. 36-letého manažere restaurace Michaela a 33-letého pedagoga Joakima. Jeden z nich se obleče a půjde s Axelem na rande. Jedině tak zjistí, jestli se k sobě hodí. Tak jste tady. Michaeli, Joakime, jaké to je sejít dolů? Napadlo vás, že se dostanete tak daleko?
2: Ani ne, ale je to skvělé.
1: Co si teď myslíte? Co od Axela očekáváte?
2: Bude to skvělé, má skvělý zadek.
1: Hned se smudíval na zadek, já vím. Máš je rád?
2: Ano, jako duše je nejlepší, ale pěkný zadek.
1: No, dobře, a co se tobě líbí?
2: Nejvíc osobnost. Někdo otevřený, šťastný a přímý. Dobrý vzhled je taky pěkný. A on vypadal dobře.
1: Rozhodně.
2: Zdál se být okouzlující a hlavně milý. Má milý hlas.
1: Mluvil o své vášni pro chlupy. Jste připraveni je nechat narůst?
2: Ani nemusí moc dlouho čekat. Pár dní a pak...
1: Jo, během pár dnů jsou venku. Jak moc jsi chlupatý?
2: Od přírody nejsem moc chlupatý.
1: Určitě mu to vynahradíš.
2: Jistě.
1: Jste připraveni uvidět Axela úplně nahého? Už jde. Je tady.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme,

0: ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Vitamíny pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne, tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
10: Jste připraveni uvidět Axela nahého? Už jde. No jo.
11: Axel.
10: Axeli.

0: Nohy.
1: Ty vypadají dobře v kalotách, které měl na sobě.
2: Jo, všiml si z toho. I v oblečení si všiml zadku a nohou.
1: Ne, ale je vysoký.
2: Dobrá. A nyní korunní klenot. Co si myslíte o tomto?
1: Nádherný. Obecně je dobrý. Jak už jsem řekl, máš příjemné charisma.
2: Musíš tu brát v potaz hodně věcí. Viděl jsi Axela oblečeného i nahého. Čemu dáváš přednost? Pověz.
1: Obě varianty.
2: Líbíš se jim? Koupeš se ve chvále. No, musíš rozhodnout, který z těchto úžasných mužů půjde s tebou na rande. Je to na tobě.
3: Chci jít na rande. S Mikaelem.
2: Dobrá. Joakim a jeho neuvěřitelně nádherné oči laně se budou muset rozloučit. Škoda.
1: Axel řekl, že nemám moc chlupů. Líbila se mi jeho tetování, jsem spokojený. Je příjemné zkusit něco nového. Jsem svobodný, takže musím využívat každou příležitost. Spadl jsem před cílem. Je to blbé, ale někdo musí. Snažíte se ukázat to nejlepší. Axeli, vybral jsi špatně. To mi věř.
2: Je skvělé vás tu oba vidět. A já si myslím, Axeli, že když se podíval na Mikaela, hned se pro něj rozhodl. Co? Je to tak?
3: Líbí se mi, že jsme jiní. Modrá je moje oblíbená barva. Už to mě zaujalo.
2: No, jestli tohle rozhodlo, tak máš štěstí, že jsi skončil v modrém boxu.
1: Asi to tak mělo být.
3: Také se mi líbí jeho tetování.
2: Co ty na to?
1: Super sexy, super milý.
2: Doufám, že mu budeš rozumět. Je totiž z Jotenburgu.
1: Naučím ho všechno, to je dobré. Ne, je to skvělé.
2: No, je to skvělé, úžasné. A doufám, že to bude perfektní rande.
1: Děkujeme.
2: Mějte se.
3: Na rande se chci pobavit, poznat se a prostě si to užít.
1: Zdá se být milý, tak proč ne? Doufám v nejlepší. Bude to pěkný večer.
3: Vybral jsem si Mikaela, protože... No, všiml jsem si ho na poprvé od pasu dolů. Tehdy jsem viděl ten rozdíl a hned mě přitahoval. Mikael je skvělý, určitě si večeři a rande užijeme. Bude to paráda.
2: Rande.
3: Těším se na rande a na to, že ho poznám.
1: Jasně, že jsem nervózní. Měli byste být, jinak nejste lidé.
3: Uvidíme, jestli to vyjde. Nejde jen o tu nahou část, ale i o osobnost a společenskou úroveň. Ahoj.
1: Ahoj, obejmu tě.
3: Jak se máš?
1: Dobře. A co ty?
3: Pohoda. Jak se cítíš?
1: Dobře, co ty?
3: Skvěle, je to legrace, že ano? Tak, na zdraví.
1: Na zdraví.
3: Já patřím mezi nudné týpky, kteří pijí vodu.
1: Všichni máme právo se rozhodnout.
3: Jasně, jen doufám, že moje osobnost není tak neurčitá jako voda.
1: Není, drahušku. Zatraceně, jasně, že není. Hele, nelom si s tím hlavu. Axel vypadá... V mých očích má 10.
3: Mikael se umí oblékat, to se mi líbí. Je to elegantní muž.
1: Viděl jsi mě jenom nahého. A já tebe taky.
3: Víš, něco mi o sobě řekni.
1: Tvrdě dřu jako manažer restaurace. A co ty?
3: Žiju ve Stockholmu a pomáhám lidem s dluhy. A také rád cestuji.
1: Už dlouho jsem nikde nebyl.
3: Před dvěma

0: Týdny jsem byl v Barceloně a bylo tam moc krásně.
1: La Rambla je nádherná. V roce 2019 jsem byl na Maledivách.
0: No, pár věcí máme společných. Oba jsme zcestovali, určitě si máme o čem povídat. Je to milý chlapík.
1: Slyšel jsem, proč jsi mě vybral. Jenže když jsi rozhodl, nohy za to nemůžou.
0: Když přijde na to, co se mi líbí, víš, prostě mám rád lidi, kteří mi nejsou podobní.
1: Protiklady se přitahují.
0: Přesně tak. A když jsem viděl víc, tak mě napadlo, jestli jsi ten pravý. A podle mě jsi.
1: Jsi skvělý, zatraceně.
0: Myslím, že je tu jistá přitažlivost. Jeho pohled se liší od mého. Jestli cítím nějaké motýlky, no. Taky cítíš motýlky? Co, pověz.
1: Vypadáš vážně dobře. Kdybych ho potkal venku, jasně, ten zadek.
0: Tmavé hnědé oči mě od jak živa přitahují.
1: Nemáš to, ale máš moc pěkné oči.
0: Děkuji.
1: Jasně. Jak říkám, viděl jsem tvůj zadek v kalhotách dřív, než se o tom někdo zmínil. Jsi skvělý.
0: Bavíme se a je mezi námi dobré spojení. Uvidíme, jak to dopadne. S fyzickým kontaktem je to milé. Kdo ví, třeba skončíme stejně nazí, jako na začátku.
2: Po schůzce. Axel, jak se dneska máš?
0: Skvěle, ano.
2: Michaeli, a jak se máš ty?
1: Dobře, byla to příjemná zkušenost. Bylo to pěkné rande. Když kamery zhasly, tak jsme si vyrazili. Bylo to pěkné.
0: Naše pusy se nezastavily, bylo to vážně dobré.
1: Skvěle, neměli jsme problémy.
0: Ne, ne, žádný problém. A jsme si tak podobní. Nemyslel jsem, že to bude takové. Vážně ne.
2: Vyspali jste se spolu?
1: Nespali jsme spolu.
0: Ne, nevyspali.
2: A máte se rádi?
1: Ano.
0: Ano, máme.
1: Jenže jsme si až moc podobní. Radši zůstaneme kamarádi.
0: Oba chceme pořádné cigáro, jen jsem kluk od vedle.
1: Jsem na to moc starý.
0: Prostě to nefunguje.
1: S dacítkami jsem skončil.
0: Kámoši, a funguje to zatraceně dobře.
1: Skvěle. Zatraceně. Kluk nebo muž, který tě získá.
2: Zůstanete ve spojení?
0: Samozřejmě, mám ho rád, je mezi námi spojení a může to být kamarád s výhodami.
1: Musím jezdit častěji do Stockholmu a zapazit si.
0: A pak můžeme vyrazit do zahraničí.
1: Pojedeme do Barcelony.
0: Barce Šuklona, ano, prosím.
1: Ano.
0: Řekneme jen ano.
1: Ano, řekneme jen ano.
0: Ano. Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: N už má jedno vydařené

0: rande za sebou, ale protože chce poznávat nové lidi a nebrání se ani polyamorii, bude si dneska vybírat.
1: Co říkáš na volbu?
2: Líbí se mi vydepilovaná, všechno je vidět tak, jak má.
1: Tak tady mě zaujala velikost hned několika věcí.
0: Seznámky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
3: V oznámkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
1: Já vlastně nevím pořádně ještě, co hledám. A i proto vlastně jsem tady.
0: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
4: Támhle nohy, támhle zadek, tady prsa, tady tetování.
5: Baví mě, když je to bez zábrany.
6: Teď úplně hypnotizuje.
0: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
1: Wow. Masakr.
4: Bomba. Bomba, bomba.
1: Ty brďo.
0: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
7: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Být v souladu s vlastní nahotou je klíčem k sebepřijetí skrze naší fyzickou schránku. A kdo si bude hledat spřízněnou duši tentokrát?
1: Ahoj, já jsem N, je mi 32 let, a pracuji jako OSVČ na různých projektech, jsem z Prahy a mám 4letýho brabantíka jménem Přemek a jsem tady, abych se seznámil. Jsem trans člověk, pansexuál, bisexuál, člověk, co má rád lidi a pohlaví moc neřeším, prostě uvidíme, s kým to dopadne. Vyoutoval jsem se nějak zhruba před 2 lety jako trans člověk, předtím jsem žil jako heterosexuální žena a víc jsem randil s klukama. A já se zajímám o drag, burlesk, shibari, BDSM, hodně teďka třeba o tantru. Jsem osobně velký fan reality shows a když jsem vlastně zjišťoval, do jaký reality shows bych mohl já osobně jako queer člověk jít, tak toho moc nebylo. A pak jsem narazila na Naked Attraction, tak jsem si řekl, hey, let's go, to je moje šance.
7: Ty jsi byl 30 let žena, viď?
1: Je to tak, 30 let jsem žil jako žena a nyní vlastně procházím tranzicí. A aktuálně se jako identifikuji jako nebinární, každopádně spíš se přesně chci vypadat víc jako muž, abych se cítil líp ve svém těle.
7: A procházíš tranzicí, znamená to teda, že už bereš nějaké léky a že se ti postupně mění tvoje fyzická schránka?
1: Ano, je to tak. Teď jsem vlastně víc jak týden na testosteronovém gelu. Každý den se musím mazat a jo, už mi trošku klesl hlas.
7: Takže... A jak se cítíš?
1: Hele, cítím se fantasticky, už jako začínám cítit takový to tělo jako jo. Ano, líbí se mi to. Takže super.
7: A co máš v plánu a se svými genitáliemi? Budeš to měnit taky?
1: Moje genitálie asi zůstanou takové, jaké jsou, protože operace jako taková je dost náročná a nikdy tam nemáš cit, takže nechám to tak. Naštěstí jsme v moderní době, kdy existují hračky, které tyhle ty věci můžou kompenzovat, takže úplně v pohodě.
7: Takže věci necháš funkční, tak jak jsou, ale prsa předpokládám, si necháš odstranit.
1: Ano, je to v procesu.
7: Docházíš i k nějakým terapeutům?
1: Když jako třeba píšu taky ty lidi pod komentářem, jste nemocný, tak já říkám, máte pravdu, vlastně trpím genderovou dysforií a chodím kvůli tomu k doktorovi a tohle je moje terapie, abych se cítil líp a abych vlastně žil jako spokojený život, normálně psychicky zdravý člověk, nadšený se svým tělem.
7: Koho teda hledáš?
1: Já vlastně nevím pořádně ještě, co hledám. A i proto vlastně jsem tady a jsem zvědav vlastně, jak vůbec budu vybírat, na základě čeho budu vybírat.
7: Tak já doufám, že ti v tom pomůžeme.
1: Super.
7: Protože tady za tebou, v těch 5 kabinkách, je 5 různých velmi odvážných lidí, protože se pro tebe slíkli kompletně do naha.
1: Už teď cením vaši odvahu.
7: My tě budeme postupně odkrývat.
1: Ano.
7: A ty je budeš postupně vyřazovat, až tady zbydou ve finále 2. Z toho ty si vybereš jednoho, se kterým půjdeš na rande.
1: Skvěle, nemůžu se dočkat.
7: Už teď ti můžu slíbit, že to je hodně rozmanitý.
1: OK, jdeme na to.
7: Tak, boxy nahoru.
1: Wow.

0: Jsem říkala, že to bude pestrý.
1: A je, měla jsi pravdu. Wow, tak co, kde začneme? Půjdeme od kraje?
0: Říct si
1: červený
0: to.
1: Box?
0: Tak jdeme k červenému boxu.
1: Mm-hmm. Štíhlé, hezké nohy. Celkem příjemné vzhledově vypadající genitálie, musím říct. Člověk v červeném boxu se nemá za co stydět.
0: Mm-hmm. Co ochlupení?
1: Nevadí mi to, ale preferu spíš bez ochlupení. Je to přece praktičtější při nějaký intimnější...
0: Myslíš při orálním sexu?
1: Ano, přesně tak. Jako, už se mi párkrát stalo, že se to tam třeba jako zadrhlo v zubech. To úplně nechci.
0: Takže ohlit.
1: No, jakože je to lepší, když je to takhle okolo. Prostě já třeba jsem člověk, který si rád hraje s celým okolím.
0: A velikost penisu vyhovující?
1: Je to za mě super. Hlavně zažil jsem i penisy, které se zdály malé na začátku a najednou z nich byly obrovské.
0: A pak to bylo příjemné překvapení.
1: A jo. Mm-hmm. A někdy dokonce i nepříjemné. Občas je to až tak velký, že člověk neví, co s tím.
0: To je taky pravda. Tak jo, tak jdeme na zelený box. Mm-hmm.
1: Tady mě to velmi těší, spoustu různých tetování. Líbí se mi ty spirituální symboly, protože k tomu já mám docela blízko. Tantrické symboly, yin a yang, tamhle vidím moc tří. Já jsem takový seriálový geek, takže hnedka první, co si vybavím, tak jsou čarodějky, seriál.
0: Mluvíš o tantře, to znamená, že i ty tantru provozuješ?
1: Je spousta cvičení, který může člověk dělat úplně sám a pracovat vlastně sám se sebou a se svojí vlastně intimitou. A i to mi vlastně dost pomohlo v tom přijetí vlastně sebe sama.
0: No a co vidíš dál?
1: Hrozně se mi líbí, jak má udělané nechty, jak na nohách, tak na rukách. Cením. Líbí se mi samozřejmě piercing.
0: No, díky, že jsme to zmínili.
1: Ano, nemůžu nezmínit ten krásný šperk přímo uprostřed a moc se mi líbí.
0: Pod piercingu to už vede jenom kousíček níž k vulvě. Co říkáš na vulvu?
1: A líbí se mi vydepilovaná, všechno je vidět tak, jak má. Krásný tvar, nemám v sebe menší výhrady.
0: A jdeme k fialovému.
1: Tak tady je vidět, že někdo opravdu chce upoutat pozornost přímo na svoje genitálie.
0: Dvojitou pozornost.
1: Ano, ano.
0: Kdyby náhodou ne piercingem, tak tetování.
1: Ano, ano, přesně tak. Tetování se trošku ztrácí, ale věřím, že v akci je vidět v plné parádě. Vidím ještě tetování na noze. Ano, tribal. Taková klasika. Vím, že moje teta má takový tribal.
0: Tak snad to není tvoje teta tady ve fialovém boxu.
1: Tahle má úplně jinde.
0: Dobrý.
1: Tak jo, tak a ta nemá penis.
0: Nemá penis. Tak můžeme k modrému boxu.
1: Dobře. Ochlupení nohou i bříška. Zároveň je vidět, že se stará, aby přesně, když dojde k nějakému intimnímu zblížení, tak aby tam nevadili, což velmi cením. Ano, skvěle. Opravdu je takový pořádný člověk, co se nebojí práce rukama.
0: Můžete nám ukázat ruce, modrý boxy.
1: No jo.
0: Koukáš třeba i na kolena?
1: Koukám, jak kdy. Já třeba mám hrozný problém se svýma kolenama.
0: A můžeš popsat, proč nemáš rád svoje kolena?
1: Mám špekatý kolena prostě, mám špekna přes kolena a já celý život mi to vždycky bylo tak nějak jako předhazováno a od té doby mám z toho takový trauma, že jako kolena mám fakt špekatý.
0: Tak to dneska spolu překonáme, já se na to potom podívám. Tak jdeme k poslednímu boxu.
1: Tak tady mě zaujala velikost hned několika věcí.
0: Všechny nám je řekni.
1: Samozřejmě nejde přehlídnout velikost genitálií k porovnání s tloušťkou stehen.
0: Jasně.
1: Poutá to pozornost, ano, rozhodně. Vidím i zároveň jako velké prsty, jak na nohou, tak na rukách. Takže wow. Musím říct wow.
0: Můžeš se soustředit, nebo?
1: No hele, je to dělané, je to náročný. Co
0: chápu.
1: Při tomto pohledu celkově tady je to náročný.
0: Ještě předtím, než tě donutím k tomu, aby si někoho vyhodil, tak ti můžu ukázat i zadní část těl.
1: To budu moc rád.
0: Máš rád zadky?
1: Jo, já si rád užívám kompletně celá těla, takže pojďme do toho.
0: Můžeš říct zatnout a box zatne?
1: Zavrtě trošku zadečkama?
0: Zavrtíme.
1: Ano. Je vidět, kdo má jaký rytmus. A myslím si, že mi to teďka i docela pomohlo v rozhodování.
0: Jeden člověk z téhle pětice opustí naší hru.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Zavřeme si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď,
1: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Ale já říkal blond.
7: Kdy to je? Trochu blond.
8: Co ta polička?
6: Bude.
9: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
10: Vodafone.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty prďo.
11: Wow.
12: Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
16: Je to tady. První tělo opouští hru. Sledujete Naked Attraction Česko a Slovensko a tohle je jenom začátek.
17: Tak po veškerých ukázkách, které jsme tu teď měli, tak bohužel se musím rozloučit se žlutým boxem. Je to na mě asi trošku moc velké sousto.
18: Dobře. V tom případě poprosíme žlutý box. Ahoj Petře, pojď tady ke mně. Petr je mu 44.
17: Ahoj.
18: Investuje do kryptoměn a je ze Slovenska. Ty máš fakt nádherný aparát. Řekni. Řekni, není to někdy překážka?
19: No je dost velký.
17: Je to velká překážka.
18: A spíš se střetáváš s tím, že to lidi obdivují, nebo že se toho zaleknou?
19: No, jako tě na nuda pláže, jen pozerají. Když dostanem erekci, tak je tak až.
17: No, já jsem si to přesně myslel.
18: No tak já doufám, že potkáš někoho, kdo bude příjemně překvapen a bude šťastný spolu s tebou a s tvým velkým penisem.
19: Děkujem.
17: Držíme palce.
19: Děkujem.
17: Měj se, ahoj.
18: Papa.
19: V štúdiu to bolo zábavné. Ja som sa prihlásil kvôli tomu, lebo si neviem nájsť partnerku kvôli môjmu genetickému postihnutiu, čo je neurofibromatóza. To je vlastne choroba, kde sa tvoria nezhubné nádory, môžu sa aj zhubne tvoriť, tvoria sa na koži, na mieche, na mozgu, všade. Tak k náhote mám pozitívny strach, chodím na nuda pláže. Teď hľadám nejakú zábavu. V mojom veku už len zábavu, lebo už mám 44 let. Určite by som sa do tej show opäť prihlásil a znova.
18: My ti ukážeme zase o kus víc.
17: Pojďme do toho.
18: Tak jo.
17: Se těším.
18: Tak poprosím, odhalte nám další části těl.

0: Okay. Tak modrý box.
1: Musím říct, hezká postava celkově. Líbí se mi, že v modrém boxu stojí člověk velmi sebejistě. Mm-hmm. Opalené ruce, takže evidentně člověk, který se nebojí pracovat venku.
0: To by bylo záhonu, viď?
1: jo, přesně.
0: Co fialový?
1: Další ozdoby, další tetování, příjemná postava. Je vidět, že opravdu depilaci bere fialový box velmi vážně a velmi se na tom zakládá. Mm-hmm. Zajímalo mě, jestli fialový box je v pořádku třeba s uchlupením u někoho dalšího. Úplně ne.
0: No, jak to máš ty?
1: Vlastně se těším, až právě to uchlupení trošku přijde.
0: Uvidíme.
1: Takže nevím, no.
0: Uvidíme.
1: Není to úplně podmínkou. Zelený box. No ježiš, to je umělecké dílo tady úplné. Líbí se mi další piercingy, taky vidím, stejně jako u fialového boxu, propíchnuté bradavky. Krásná prsa, musím říct. Mm-hmm. Přijdou mi i přírodní. Předpokládám. Je to tak? Hmm. Ano, a to cením.
0: Co ti odkryly ty vrchní kérky? Vyznáš se v tom?
1: Jak to má zelený box s tetováním? Mají nějaký význam ty horní křivky? Mají, ano.
0: Je tam i něco
1: carpe diem. Ano, ano, carpe diem. Zelený box jde do všeho naplno.
0: Jde do všeho naplno.
1: To cením. Červený box. Tady vidíme lehké bříško, ale bříško dělá hezká těla.
0: To se říká o pivu, ale dobře. Pivo dělá hezká těla a hezká bříška.
1: Ano.
2: Větší bříško nemusí být jen sexy. Podle jedné ze studií je to i dobrá zpráva pro zdraví, protože muži s takzvaným Milanem mají o 50% větší šanci dožít se vyššího věku než ti s vysekaným pekáčem. A to kvůli nižší hladině testosteronu.
0: A co ochlupení?
1: Ochlupení nevadí mi. Jak jsem říkal, s ochlupením jsem naprosto v pohodě. Naopak mám rád trošku zachlupacenější hrudničky. Když takhle vždycky jako ležím s někým a můžu mu takhle prohrávnout se v chloupkách, tak mi to vůbec nevadí.
0: Rád se mazlíš?
1: Mm-hmm. Já jsem hodně mazlivý typ. Je červený box mazlivý typ? Ano.
0: N. Já o tobě vím, že máš doma toho pejska, jsi velký milovník pejsků.
1: Je to tak.
0: No a co bys řekla na to, kdybychom naše těla v boxech poprosili, aby nám zaštěkali?
1: Můžeme to vyzkoušet, schválně.
0: Nejprve pořádně dominantní zaštěkání pořádně velkýho dobrmana a pak to bude poslušný malej něžnej pejsek. Kdo bude štěkat jako první?
1: Tak začneme u modrého boxu.
0: Tak jo.
1: Okay.
0: Jú, a ty ten kníčku.
1: Docela mi připomíná mýho Přemka. OK.
0: A teď toho jemnýho pejska.
1: Je vidět, že fialový box se to nebojí projevit. To se mi líbí.
0: Máš tam dvě zvířátka v jednom.
1: Dokonce,
0: kočičku tam máš.
1: To bylo jako jemňoučké. Ano, všechny jsem pochválil, jste skvělý. A
0: máte náš obdiv, děkujeme. Jaká verze toho submisivního pejska se ti tady líbila nejvíc? Od koho?
1: Musím pochválit asi fialový box. V obou směrech. Krásný výkon.
0: Tímhle jsme zároveň mohli i zjistit, jak moc má kdo problém s dominancí a se submisivitou. Hmm. Jak to máš ty?
1: Já jsem víc takový dominantní typ. Já sám jako nemám rád bolest na sobě. A nicméně, pokud se někdo se právě vyzná trošku v té dominanci a umí používat tím, že vlastně spíš opravdu jenom přebere tu kontrolu, tak nemám problém být i submisivní.
0: Hmm. Čtyři krásná těla, ale jenom tři místa v dalším kole.
1: Je to velmi náročné mezi váma vybírat, protože všichni vypadáte velice sympaticky. Asi vyberu červený box s těžkým srdcem.
0: Tam to cítíš mě.
1: Tam asi cítím jako takovou jako nejmenší přitažlivost.
0: Je to jediný, z čeho můžeš soudit, takže
1: no.
0: Chápu. Dobře, červený box.
1: Ahoj.
0: tak míň ze 4 těl, to cítíš s Kubou. 36, kuchař z Prahy.
1: Ahoj, ahoj, moc děkuju, jo.
0: Prosím, moc děkuju, děkujeme. Šťastnou cestu.
3: Dvě stry, to pro mě bylo strašně zajímavý. Kr nebyl špatný, ale nebyl to úplně můj typ. Do Naked Attraction jsem se přihlásil proto, protože si chtěl zažít něco nového a vyzkoušet vlastně svoje hranice. Nahota mi není vůbec jako cizí, protože rád chodím na nudé pláže. Momentálně jako hledám spíš kamaráda na nějaký akce nebo výlety a podobně. Do Naked Attraction bych klidně šel znovu.
1: Vypadal moc sympaticky.
0: Je to těžký, no. Je to smutný.
1: A bude to ještě těžší.
0: A bude to ještě těžší. To ti můžu slíbit. Tak nahoru, prosím. Tak nahoru, prosím.
1: Ahoj. No vidím krásné usměvové tváře, vidím krásné husté vlasy, tmavé vousy, to se mi líbí. Moc příjemné, sympatické oči, směje se reálně i očima, to se mi moc líbí.
0: Fialový box.
1: Velice sympatický obličej, velice usměvavý, náušnice, to se mi moc líbí. Piercing v nose, je to tak? Je tam. Ano, dokonce dva. A dlouhé vlasy? Culíku? OK. Krásné zuby, velmi sympatický úsměv a taky moc hezký oči. No tak velice krásný, sympatický obličej, krásná dáma. Je vidět, že opravdu ten komplet perfektní. Nádherný vlasy, sympatický obličej. A jako já jsem uchvácen. Jako vůbec to není jednoduchý si tady vybrat.
0: N. Těla. Obličeje, štěkání, to všechno, na to už znáš odpověď.
1: Ano.
0: Ale teď by to ještě chtělo doladit. Ano, fialový box, štěkání, pamatujeme si to. Ty jsi říkal, že to by teď trošku klesnul hlas.
1: Je to tak.
0: Takže předpokládám, že si všímáš i hlasů ostatních lidí a tvého protějšku už vůbec.
1: A určitě je to taky věc, která nějakým způsobem zapůsobí.
0: Tak máš prostor na tvoji otázku a pořádně si to rozmysli, protože za chvilku budeš znova někoho posílat domů.
1: Jelikož jsme v Naked Attraction a samozřejmě intimita má tady nějakou svoji roli. Co je pro vás v takové intimní, či můžeme říct v sexu, věc, která jako rozhodně ne, a naopak, co preferujete a na čem se zakládáte?
4: Tak já jsem po sexuální stránce hodně otevřený, ale rozhodně věci, které se týkají jakékoliv fyzické bolesti, psychického týrání, případně i věci, které považuji za nechutné, jako je různé vyměšování, tak to jsou prostě věci, přes které mě nejede vlak.
1: Super.
0: Co tantra?
4: Tantru jsem zkoušel, nějaké zkušenosti mám a rozhodně je to věc, která mi není nějak cizí.
5: Věci, do kterých bych určitě, co se sexuální oblasti týče, nešel, tak je těžké BDSM a různé sexuální hrátky, řekněme, zvíkaly a podobnými věcmi. Druhá stránka věci, co strašně zbožňuju, doslova archivně zbožňuju, líbání, hlazení a obecně mazlení.
1: Super, krásná odpověď, děkuju.
6: Tak já vzhledem k tomu, že mám jedno z velmi neobvyklých povolání, který bohužel spousta lidí dneska si nedovede ani představit. Není to intimita pro mě samotná, že by mě to přitahovalo, ale bohužel setkala jsem se s věcma, kterými ty hranice posunuly. A co se týče věcí, co mě přitahujou, tak já mám ráda hodně věcí, které jsou pestrobarevné. To znamená, jsem hodně ráda perverzní, mám ráda prostě různé pomůcky, hračky, nemám ráda nudu.
1: Mě hrozně zajímá teda, jaké je tvé povolání, když jsi takhle nakousla.
6: Dělám se do maso.
1: OK, OK. Není mi to cizí, moje velmi dobrá kamarádka se taky tím živí, takže naprosto v pohodě a máš můj respekt, protože vím, co to všechno obnáší.
0: Odpovědi to byly nádherný. Předpokládám, že ti to moc nepomohlo.
1: No ne, no. Jako všichni jste úžasný. Všichni jste úžasný a je hrozně těžký teďka někoho vyřadit. Jako musím říct, je to asi nejnáročnější volba, kterou jsem kdy dělal.
0: A to máš za sebou dost těžkých voleb.
1: A to mám za sebou hodně těžkých voleb a musím říct, že jste všichni úžasní a nejradši bych vás vzal aspoň na jedno rande všechny. Ale jelikož si musím někoho vybrat.
0: Musíš.
1: Dobrý box. Já se omlouvám. Ahoj.
0: Do finále se nám neprobojoval Vítek. Je to technický manažer. Mm-hmm. Je mu 35 a je z Jižní Moravy.
1: Můžete aspoň obejmout.
7: Děkuji moc. Já tebe.
1: Vítku, se ti daří.
0: Ty máš tak hezkou energii. To mě úplně bolí za Enče. Ti musíme poslat
8: já
0: domů.
8: Já jsem rád, že jsem se mohl vůbec zúčastnit.
0: Ježíš, oni mě rozbrečej. Radši běž, nebo tady moderátorka urodí slzu.

0: To, co jsem zažil ve studiu, pro mě byl nový zážitek. Jen jako člověk se mi líbil. Je to rozhodně zajímavá osobnost. Přihlásil mě můj nejlepší kamarád, se kterým jsme občas tenhle pořad sledovali a přišlo nám to natolik zajímavé, že jsme se rozhodli, že by to někdo z nás měl zažít. Mohl bych to každému doporučit.
1: Ty už jsi všechno viděl, slyšel a teď už se budou kochat naši finalisté, takže běž a sundej svůj šat.
2: Dobrá, tak jo.
3: V dnešním nahém výběru zůstali jen dva. A teď se pro ně i N ukáže bez oblečení.
1: Ale pozor na terkotiny, neurve ruku, přece jenom to má posunutý ty hranice.
4: Má sílu, je to cítit.
1: Takže Teres, co řekneš hezkýho o Petrovi?
5: Asi tohle.
1: Jakože dobrý?
5: Jo, já si myslím, že si to asi možná i zaslouží vyhrát, protože ta natura je o dost citlivější, jak ta moje.
1: Necháme na N, ať si vybere, jak to bude cítit.
4: Podívám se na Teresku, tak vidím samozřejmě v jednom celku nádhernou ženskou. Mně se líbí tetování, že jsem absolutně tetování unesený i v kombinaci piercingu. Takže za mě Tereska opravdu charismatická, bombastická, ale co třeba já za sebe můžu na rozdíl od Teresky N nabídnout, je otevřená náruč plná něhy, pohlazení a polibků. A věřím v koutku duše, že třeba zrovna to bude to, co N přiměje k tomu vybrat si ve finále mě.
1: Jste oba připravený na to vidět N bez oblečení?
4: Ano.
1: Těšíte se na to?
4: Hodně.
1: Tak N, pojď za náma.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepco.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbratka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
4: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
5: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme.

0: garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
0: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
5: Trénujeme na Mexiko.
6: Ne, no.
5: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
9: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
5: Vodafone.
10: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
11: Ty brďo.
12: Wow. Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
16: Oba už na rande byli, ale vztah bohužel nenašli. Dá en druhou příležitost 43-letému Petrovi, operátorovi ve výrobě, anebo 33-leté Domině Tereze.
17: Jste oba připravený na to vidět en bez oblečení? Těšíte se na to? Tak en, pojď za náma. No a teď bych možná dala prostor, aby mohli ohodnotit oni tebe.
18: Hrozně mě bere ta kérka přímo mezi tvýma prsama. Tam magnet vyloženě. Já sama za sebe mám ženský ráda. Ne každá ženská, ale to se mnou zvládá. Ty ženský mají jinou jemnější energii.
17: Teres, ale já pro tebe mám důležitou informaci. N je v tranzici a mění se v muže.
18: Mám takový zvrhlý myšlenky na to.
17: Ale v tom dobrým, viď? Určitě.
18: Samozřejmě. Po ty sexuální stránce určitě.
17: Okay.
18: Takže jako obdivuju tě, stojím v tomhle za tebou.
19: Co se mi strašně na tobě líbí je, že

0: svoji proměnu, do které vstupuješ, nestydíš se o tom mluvit, za to opravdu velký respekt. Co se těla týče, tetování, myslím si, že společné zájmy, krásný úsměv, upřímný kukuč, to se prostě nedá nevšimnout. Ten tvůj krásný obličej doplňují brejličky, náušnice, za mě opravdu jako asi úplně zbytečné hledat jakási negativa, když opravdu v tuhle chvíli já vidím sama superlativa.
1: No a já bych teda ještě ráda tady N dodala sebevědomí. Co jsou ty kolena tvoje? Si myslím, že jsou moc dobrý.
2: Děkuju, ty jsi zlatý,
1: myslíš Petře.
0: Jo, mluvil jsi o tom s jakousi záští v hlase, ale myslím si, že to není vůbec žádný problém.
2: Děkuju moc krát,
1: Ale s kým dneska půjdeš na rande?
2: Hele, nemít ten testák, tak asi už brečím. Každopádně jste oba strašně nádherný, sympatický lidi a je opravdu těžký udělat ten výběr finální. Nicméně po všech mých zkušenostech v životních bych chtěl rád pozvat tady Teres na rande. Myslím si, že bude možná zajímavý minimálně aspoň si popovídat a poznat se. A moc omlouvám, Petře, každopádně.
0: Je to hra, někdo vyhrát musí a druhý místo je, to tak, je taky krásný. A
2: můžete je obejmout ještě? Moc děkuju, to byl se úžasný, hele.
1: Petře. Ty jsi tak fantastický, že se nebojím, že by se ti někdo neozval, nebo že bys nenašel někoho, s kým ti bude dobře.
0: Doufejme.
1: A díky.
2: Ať se ti daří.
1: Děkujeme.
0: Děkujem. To za mě osobně super zážitek, nelituju toho a upřímně, kdyby mi teď někdo řekl, Petře, pojď, máš možnost se přihlásit znova, tak sundávám župan a letím prostě a jdu do toho po hlavě, opravdu. N je strašně zajímavý človíček, hrozně mu v té jeho tranzici fandím. Potkal jsem tady spoustu lidí, báječných lidí, ať to bylo počínaje moderátorkou, ať to bylo režisérem, přes kameramany, to je asi všechno. Mě líto, že to končí, no.
1: A od teď už je to váš čas. Teď půjdete spolu na drink a vy sami si napíšete vaši budoucnost.
3: Ok. Scénáře. Ty mám ráda.
1: Udělali jste mi velkou radost, fakt mám hustý kůži. Tak vám držím strašně palce.
3: Děkuji.
1: Ani nevíte jak.
3: Děkujeme.
1: Tak ruce?
2: Jo, tak jdeme. Jdeme vstříc budoucnosti.
3: Tak paráda, tak díky moc.
1: Já děkuju.
2: Všichni adepti, kteří byli v kabinkách, byli úžasní a zajímaví a nejradši bych si vybral všechny a aspoň je poznal na tom jednom rande. Každopádně byla tam žena, velmi silná, dominantní osobnost, což mě zaujalo a řekl jsem si, že zkusím jí vzít aspoň na to rande a uvidíme, co z toho bude.
3: Vítězství jsem v hloubce duše trošku čekala, protože mám trošku podobný klienty, u kterých vím, že prostě vždycky, ačkoliv jsou vevnitř jako muži a jsou to ženy, tak většinou si vždycky vybírají ženský. Doufám, že to rande si se mnou aspoň pořádně pekelně užije.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rád tě vidím.
2: Ahoj, krátko.
3: Úplně jinak oblečený, vyrovnanější.
2: Vybrala jsem si člověka, který má naprosto super silnou energii. Byla jsi hodně překvapená, že jsem si tě vybral?
3: Dost, no.
2: Já jsem to viděla, že jsi to jako moc nečekala. A
3: vůbec.
2: A měla jsem mi pocit, že mi trošku dáváš najevo, jakože hele, nevím úplně.
3: No.
2: Já jsem se jí hnedka musela teda zeptat, jak vůbec se brala to, že jsem si ji já vybral na to randičko, protože jsem cítila, že byla zaskočená.
3: Že by to mohlo být na tebe tak moc, že by ti to mohlo zranit. Takže toho jsem se jako obávala, že prostě, aby si jako nebyl zklamaný prostě z tohohle.
2: Jasný.
3: Chceš vyzkoušet peklo, tak tak tady ho máš.
2: Hele, já se nebráním teplému peklu. Já prostě mám rád výzvy, takže ty jsi byla prostě pro mě jako výzva, jako ještě jak jsi mi tam jako na mě házela ten v obličej, jakože.
3: A já byla jako OK.
2: Obála se, že na mě bude až příliš ohnivá, ale mě tohle vlastně jako hrozně baví.
3: Řešíme spolu i moji práci a s tou je naprosto, ale naprosto v pohodě. Ale už nemám hodinový klienty vůbec, ale mám jenom stálý klienty, anebo jsou to osobní otroci, jako.
2: Okay.
3: Jo, protože z těch mám jako největší vlastně kapacitu mých jako financí.
2: Jak to máš doma v intimní rovině?
3: V tom životě jsem hodně přecitlivěla.
2: Mm-hmm.
3: Hodně. Proto moc netrávím čas s lidma. Já mám kamarády kočky, jich mám 7 teda.
2: Hustý.

0: Jo, OK. Jsou to pro mě nejlepší tvorové na této planetě. A lidi jako k sobě moc jako nehledám. Protože jsem z nich zklamaná.
1: Je vidět, že toho už zažila hodně.
0: V mém životě se mi doma jednou do měsíce musí stát vždycky něco, co fakt překvapí i mě samotnou. Yes. Jo? Takže prostě, když už jsem si myslela, že nemůžu udělat nic, co by mě jako nakopnulo někam zažít nějaký adrenalin, tak jsem se přihlásila sem.
1: Rande teďka probíhá super.
0: Trošku mě tou svojí přirozeností, kterou jsem nečekala, překvapil. Co máš za práci ty?
1: Dělám v call centru. Mě baví poslouchat, baví mě jako jí vnímat.
0: Jo. Na zdravíčko.
1: Tak na zdraví v scéně.
0: No, že potom nebudu opila. Zjišťuju, že společný téma určitě najdem i jsme našli.
1: Mně přijdeš jako zatím úplně suprova. A jako mnoha věcích se s tebou shodnu. I přesně na tebe možná působím dost klidně a že jako možná tyhle ty věci nedávám holka, možná by se zdivila, co já jsem schopný zvládnout.
0: Já jsem jako dělo proti no. tobě. Jako já, jako kdyby bylo na mě, tak já ti tu slíknu, vemu si tě rovnou domů, tady vůbec nesedíme a prostě začnem to takhle, protože tam se nejvíc člověk dokáže nakomunikovat s tím člověkem.
1: Já bych se tomu nebránil, jo. To už by nemohli vysílat ani po tý desátý tady.
0: Potřebuje tu moji energii a já potřebuju tu jeho.
1: Takže bych se mohl nějaký výlet naplánovat, ne? Hej, mega, já bych byl rád. Já jsem spoko a jsem zvědavý, jak to půjde dál. Je skvělý randíčko, vlastně to i předčilo moje očekávání, musím říct. Za mě se jako na mě udělalo ještě jako mnohem lepší dojem, než jsem měla s tebou už předtím.
0: Myslím si, že jo, jsem po dlouhé době viděla někoho, s kým bych si možná pak měla dlouhodobě i co říct. Takže můžem společně trávit určitě víc času, než bych i předpokládala, že řeknu. Ty potřebuješ drive a potřebuji stabilitu.
1: Jo, přesně.
0: Tam rozhodně.
1: Já žeru.
0: Já jsem chtěla podat jako pogratulovat a dát ti ruku, ale dám ti pusu. Takže všichni zdravím. Co se týče rande s N, bylo to super, ale myslím si, že to asi úplně na vztah není, že to je spíš jako na přátelství, na kamarádský vztah. Naše osobnosti by se možná asi hodně byly, anebo tam moje by ubyla jí. No nicméně, jinak je to teda super skvělá osoba, a jsem ráda, že jsem opoznala. Nicméně doufám, že se ještě budeme vídat, nebo měme, že se ještě aspoň jednou uvidíme a že na mě nezapomene. A ano, zdravím vás ze svého krásného studia. Jo, tam to za mnou je samozřejmě rakev, ale ne doopravdická, jo. Takže doufám, že se ještě uvidíme a... Amen.
2: No, tak bohužel s Terkou nám to nevyšlo, po natáčení jsme si chvilku psali, ale už jsme neměli čas se jako sejít a nakonec to vyšlo tak, že jsem našel přítelkyni po natáčení přes kamarády a teď vlastně spolu tady teďka jsme měli možnost sledovat i finálovou verzi Naked Attraction zároveň s kamarádama tady v mém oblíbeném klubu Lublaňská a doufám, že teda Terka našla, co hledala nebo najde, minimálně co hledá a rozhodně bych doporučil každému se přihlásit, protože i když mi tam to nevyšlo, tak rozhodně to byla skvělá zkušenost.
3: Není to výběžnější postava z těch série.
1: Já vám všem moc děkuju za to, že jste tady se mnou byli. Oh. Za to, že jste to se mnou tady mohli zvíhnout a komentovat, zasmát se na tom. A nejvíc tím bylo, že já jsem přesně věděla, že ona mě vůbec nechce. Ale víte, s tím Petrem na mě koukali tak strašně silně, jako že by úplně jsem se bála, že bych jim zlomil srdce okamžitě. Tady aspoň bude prdel. Na porande.
4: Já jsem moc rád, děkuju.
5: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
6: Wow. Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
7: Akorát ho chytit.
8: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
6: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já.

0: Vlna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
5: Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z krkovice za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond.
11: Co ta polička?
9: Bude.
12: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
13: Vodafone.
14: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
15: Větší, než si myslíš.
14: Proč prší?
15: Aby se starý cítil příjemně.
14: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
16: Dorazili jste do cíle.
15: Tak jo, jsme tady.
17: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
18: Chápe, do pátýho.
19: Počkám tam na vás.
18: To je doprava.
20: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
20: Vedle žeby.
22: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To mi tady budete schnout až do rána.
21: Mám i sušičku.
23: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
24: Trénujeme na Mexiko.
25: Rozujem si kopačky, zavřeme jim kopačky, pojď, jezdi,
24: generální partner české fotbalové reprezentace, Penny.
26: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
27: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
28: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
29: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
30: Red Bull vám dává křídla.
31: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech
32: Kate, pojistku prosím.
31: Začne lézt po skalách.

0: celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. A jdeme na to. Startuje 18. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Krátký, vysoký, tlustý, hubený, bi, lesba, hetero nebo gay. Na tom nesejde. Klidně přijďte, ale musíte být nazí. Sledujete pořad Naked Attraction. Zkoušíme tu něco nového. Už jsi někdy viděl pět nahých dívek?
2: Ve skutečném životě ne.
1: Kdo ví, co se stane?
3: Nádhera.
1: Máme tu nezadané, kteří hladoví po lásce. Necháme je, aby si z pěti nahých lidí vybrali protějšky na rande.
2: Hotové potěšení.
1: Ano, co se stane, když odložíte oblečení a necháte se řídit pocity a tělesnou přitažlivostí? Je tu pět úžasných spodních částí těl.
2: Oči sem dolů.
3: Pěkné. Není to běžná situace, ale líbí se mi to.
1: Naked Attraction, Švédsko. Umíte si představit, že jdete na rande s lidmi, kteří se vysvlečou v televizi? Tak máte nejspíš odvahu myslet nekonvenčně. Ovšem v našem pořadu můžete skončit v boxu. Za mnou je pět nahých, bláznivých lidí. A všichni doufají, že půjdou na rande s touto úžasnou dívkou.
3: Jsem sama už rok, protože je to těžké. Toužím po perfektním partnerovi. Jmenuji se Caroline a je mi 22 let. Studuju technologickou univerzitu v Luleå. Bude ze mě civilní inženýrka v oboru technických návrhů. Jsem velmi kreativní. Ráda fotografuju, maluju a mám ráda řemesla. Jsem spontánní a natolik zaměstnaná, že skoro nemám čas spát. Potřebuju hodně prostoru, ale zároveň mám ráda soukromí. Hledám buď muže nebo ženu. Mám ráda sebevědomé lidi, kteří vědí, co chtějí. Moje vysněné rande by bylo... Nejsem náročná. Mám radost, když někdo udělá něco pěkného. Cokoliv od překvapení po uvaření večeře. Hlavní je, že si vzpomněl. Chci jít do pořadu, protože pomůže standardizovat to, že všechna těla jsou odlišná a jedinečná. Byla by legrace tam někoho potkat.
1: Ahoj, Caroline, vítej.
3: Děkuji.
1: Jak se tu cítíš?
3: Jsem trošičku nervózní, ale bude to skvělá zábava.
1: Studuješ na univerzitě a už si rok sama. Jak ti jde randění?
3: Od začátku studií jsem moc nerandila, protože jsem hodně studovala. K randění, prostě nedošlo.
1: A co hledáš? Jaké vlastnosti jsou pro tebe důležité?
3: Ta osoba musí být sebevědomá a vědět, co chce. Co má ráda. Taky se s ní musím cítit v bezpečí a věřit jí.
1: V těchto pěti boxech jsou holky i kluci. Jsi totiž bisexuální. Zatím si to nikomu neřekla. Tohle je tvůj coming out.
3: Už dlouho nad tím uvažuju. Zatím jsem to tedy úplně neskoumala. Rostlo to ve mně ten poslední rok.

0: A měla si přítelkyně? Měla jsem jen muže jako partnery. Nicméně jsem zvědavá. Od jakživa jsem cítila, že si nechávám otevřená vrátka. Tato část se nikdy nezavřela.
1: Výborně. Jak zareaguje tvoje rodina a přátelé? Budou překvapení nebo jim to už došlo?
0: Máma a sestra asi něco tuší. Jednou se mě zeptali, jestli jsem bi. Zda se mi líbí i holky. A já automaticky řekla ne.
1: Ze zvyku. Kdo ví, co se dneska večer stane? V těchto pěti boxech jsou dívky i kluci. Tady je máš před sebou. Nikdy si je nepotkala. A my ti je ukážeme od spodu. Tvým obtížným úkolem bude proměnit těchto pět jedinců v jednoho. A ten s tebou dnes večer půjde na rande. A doufejme, že to někam povede.
0: Bude to hodně těžké.
1: Taky si myslím. Jsi připravená?
0: Asi ano.
1: Tak tedy řeknu. Otevřete boxy.
0: Bože, tohle je tak děsivé.

0: Nevím, co říct. Prostě se dívej. Co vidíš? Červenou. Přímo k červené. Co tě přitahuje? Potlačená potřeba zakousnout se do dívky? To nemůžu popřít. Je na co se dívat. Jaké slovo používáš? Penis nebo jaký? Klacek? Opravdu? Dobrá. Tak máme tu 4 klacky a jednu
1: vagínu.
0: Podíváme se na všechna těla. Které je podle tebe pěkné?
1: Žluté.
0: Tak půjdeme tam.
1: Můžu se přiblížit?
0: Trochu laku. Co ty na to?
1: Líbí se mi to.
0: Mně taky.
1: Je pěkné, když se lidi odváží vyčnívat a být sami sebou.
0: Máš ráda vysoké muže?
1: Mám.
0: Není moc zarostlý. Co si o tom myslíš?
1: Nejsem vybíravá. Může být upravený, nemusí být vyholený jako dětská prdelka.
0: Výborně. Když už jsme tady, tak se podíváme na fialového. I on je vyšší.
1: Snažila jsem se odhadnout výšku.
0: Šourek má menší.
1: I tento vypadá dobře.
0: Nevidíme toho moc, ale ruce a nohy jsou vidět.
1: Mám ráda větší ruce.
0: Můžeš předpažit? No, podívej.
1: Tohle je vážně těžké.
0: Podíváme se na červenou, to je holka.
1: Ano, všimla jsem si jejího tetování, taky ho mám a chci další. Protože já mám opravdu velmi, velmi ráda tetování.
0: Máš ráda. Teď si promluvíme o vulvě. Co na ní říkáš? Malé a velké stydké pisky. Je vidět kousek malých stydkých pisků.
1: Má trochu chlupů a to je pěkné, má to tak hezky prostříhané.
0: Taková malá přistávací dráha.
1: Takhle tomu říkáš? A co tetování?
0: Můžeš se otočit, abychom ho viděli? Páni, pěkné. Opravdu překrásný kůň. Máš ráda koně?
1: Ne. Ale všechny moje nejbližší kamarádky vlastní.
0: Červená, jezdíš na koni?
2: Ne.
0: Taky není koňák. Prostě to bylo pěkné tetování. Půjdeme dál?
1: Jistě.
0: Dobrá, půjdeme k modrému. Jaký je tvůj první pocit?
1: Těžko říct, všichni jsou tak nějak
0: pěkní?
1: Jedineční.
0: Je to moc pěkný klacek.
1: No, o tom není pochyb.
0: Není pochyb. Zbývá jediný, zelený. Je šťastný, že jsme konečně u něj.
1: Moc pěkné.
0: Velikost. Záleží na ní?
1: Podle mého největší rozhodně není nejlepší. Záleží totiž na tom, jak s ním zachází, jak všichni vědí, že?
0: Jak jim máváš, rozhodně. Umíš ten svůj používat?
1: Skvělé, perfektní.
0: 79% mužů se považuje za rostoucí. Zvětšení penisu záleží na elasticitě kolagenu. Studie odhalila, že průměrný penis se při stopoření zvětší pouze o 4 cm. Caroline, dostali jsme se k obtížné části. Musíš vybrat 4, kteří budou dál usilovat o rande s tebou. Koho si vybereš jako prvního?
1: Líbí se mi energie zeleného.
0: Energie zeleného.
1: Ano, zůstane tady.
0: Zelený zůstává. Koho si ještě necháme?
1: Další osobou je... červená.
0: Tam se hned stočily tvoje oči.
1: Ano.
0: Červená postupuje. Zbývají modrý, žlutý a fialový.
1: Ano. Bože, to je tak těžké. Nicméně asi zůstane. Asi... žlutý.
0: Dobře. Zbývají modrý a fialový.
1: Bože, to je boj.
0: Je to těžké. Jsou nádherní.
1: Tak jestli si mám vybrat, Tak modrý.
0: Modrý zůstává. Takže fialový vypadává jako první.
1: Je mi to vážně líto.
0: Jmenuje se Caleb a je mu 21 let. Studuje umění ve Stockholmu. Vítej dole. Byla jsi trochu zmatená. Co tě napadá, když ho vidíš celého?
1: Líbí se mi jeho tetování.
0: Jaké to bylo v boxu?
3: Byl jsem trochu nervózní.
0: Máte toho hodně společného. Umění a fotografování. A taky cestuje. Mohlo to být úžasné, tak díky za účast. Měj se.
3: Mějte se.
0: Ach, ten zadek.
3: Nahota před lidmi mě probudila. Svoje tělo jsem držel v soukromí. Účast pořadu byla zajímavá. Bylo by pěkné to zkusit znovu kvůli odvetě. Bylo to příjemné prostředí s různými přitažlivými těly. Po této zkušenosti budu svoje tělo brát více otevřeně. Uznávám, byla to zábavná zkušenost.
0: Tak jo, zbývají 4. Brzy uvidíme více z těch úžasných nahých těl. Co se ti líbí na ramenou, hrudníku, prsou, bradavkách, břichu? Čemu dáváš přednost?
1: Mám ráda plno věcí. Vše může být jiné, záleží na dané osobě. Někdo svalnatý může být pěkný, ale to platí i pro ty, kteří svaly nemají.
0: Tak řeknu, že je na čase podívat se na horní části těl.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbratka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
12: Birgo!
13: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Ale já říkal blond.
2: Kdy to je? Trochu blond.
3: Co ta polička?
1: Bude.
4: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
0: Vodafone.
5: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tenalady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne, tady podpísek.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
10: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
11: Je na čase podívat se na horní části těla. Takže je tu máš.
2: Vidím delší vlasy. Taky více tetování. Trochu chlupů na hrudníku a trochu na břiše.
11: Dívka je úžasná, má pěkné křivky.
2: Ano, moc pěkná.
11: Půjdeme se podívat blíž? Začneme žlutým.
2: Dobře.
11: Co je to za muže?
2: Těžko říct. Nicméně se zdá, že je sebejistý a umí být sám sebou.
11: A ten hrudník, ať se dívám kamkoliv, není tam ani jeden chlup.
2: Ne, ale i tohle může být pěkné.
11: Přejdeme k dívce.
2: Dobře. Moc se mi líbí, co vidím. Červená je vážně pěkná. Má moc pěkné křivky a skvělé tvary. Líbí se mi umění na jejím těle.
11: Umění, ale nemá piercingy. Máš piercingy?
2: Má?
11: Opravdu? A kde?
2: V obou bradavkách a v nose.
11: Aha, musím se zeptat, jestli to bolelo.
2: Ano, ale jen když mě probodla jehlou. A pak to skončilo.
11: Anglická královna Isabela nazývala své prsy jablky z ráje. Zdobila si je ozdobnými piercingy a perlovými řetízky. Dnes jsou piercingy v bradavkách na vzestupu. Za posledních 10 let vzrostl jejich počet o 70%. Přejdeme k modrému?
2: Dobře.
11: Má víc chlupů než ostatní. Nicméně se ti to líbí.
2: Moc?
11: Co říkáš na celý vzhled?
2: Vypadá skvěle.
11: A co říkáš na bradavky? Je mužský hrudník taky důležitý?
2: Trošku. Vždycky se ráda díváš na něco, co tě přitahuje.
11: Na tobě je skvělé, že se ti líbí všechno. Uznáváš všechno. Neřešíš žádné detaily. Jsi otevřená.
2: Zároveň je ale těžké si vybrat.
11: Přejdeme k zelenému.
2: Má úžasnou energii.
11: Nepostojí v klidu. Šťastný chlapík. Taky pár tetování.
2: Ano. Kříž, a co to má na ruce? Jsi vodnář? Opravdu?
11: Máš i další tetování? Ne. Co říkáš na tu kombinaci?
2: Co si myslím? Jakými slovy to mám popsat? No prostě zelený je sexy.
11: Tak jo, dobrá. Dostala jsi srdíčko.
2: Toto je milé.
11: Prohlédli jsme si tyto 4. Je na čase udělat další těžké rozhodnutí. Kteří 3 budou dále soutěžit o rande s tebou?
2: Pokaždé je to těžké. Takže prvním postupujícím je žlutý.
11: To je první postupující.
2: Vypadá jako někdo, kdo je sám sebou.
11: Výborně, to je jeden. Ještě postupují dva.
2: Pak si vyberu zeleného.
11: Zelený. Vodnář.
2: Přesně tak.
11: Rozhodlo tetování vodnáře?
2: Zelený prostě vyzařuje dobrou energii, co na to říct.
11: Úžasné. Vyzařuješ příjemnou energii. Zbývají červená a modrý.
2: Je tak těžké někoho vyřadit, no. Nicméně si vyberu červenou.
11: Červená postupuje a modrý bude muset odejít. Tady máme 24-letého Jona z Markaridu. Pracuje v zákaznickém servisu. No, co na něj říkáš?
2: Je milý.
11: Ano, vypadáš skvěle. Jaké to bylo tam stát?
1: Byl jsem trochu nervózní. Je skvělé, že jsem to zvládl.
11: Co říkáš na Carolyn?
1: Je úžasná. Kéž by z toho mohlo být něco víc.
11: Dnes večer to nevyjde. Ale děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji.
11: Měj se.

0: Jdej do rumpan.
1: Škoda, že to tak dopadlo. Moc rád bych šel na rande. Přišel jsem v rámci výzvy. Chtěl jsem si dokázat, že na to mám. Říkala, že můj penis vypadá dobře. Člověk to neslýchá každý den. Dnešní pochvaly určitě pozvedly moje sebevědomí. Prý mám hezký penis.
2: Začíná to být zajímavé. V této části se obvykle zamilováváš. Tedy do očí a úsměvu. Při setkání s lidmi se dívám v první řadě do očí. Řeknou ti hodně. A také úsměv, i ten je velmi důležitý.
3: S úsměvem se dostaneš daleko.
2: To je pravda.
3: Oči a úsměv. Tak připravená? Podíváme se na obličeje.

0: Mm. Läskigt.
1: Då sonar vi. Ahoj.
2: Řekla bych, že na tebe byli stejně zvědaví, jako ty na ně.
1: No to jo.
2: Líbí se ti jejich úsměv? Přilákal někdo tvoji pozornost?
1: Celou dobu sleduji červenou.
2: No, to je pravda. Jaké to je ji vidět celou?
1: Je vážně milá a moc pěkná.
2: A taky velmi energická. Usuzuji z řeči jejího těla. Žlutý má dlouhé vlasy.
1: Ráda se s nima hraju.
2: Úžasné je, že všichni tři umí mluvit. Brzy uslyšíme jejich hlasy. Máš ráda hlasy? Dialekty?
1: Trocha dialektu je moc pěkná.
2: Máš ráda. Vysoké hlasy nebo hluboké?
1: Hluboké hlasy, ale u dívek nemusí mít hluboký mužný hlas. To teda opravdu nemusí.
2: Můžeš každému z nich položit jednu otázku. A začneme žlutým.
1: Dobře. Jak by tě přátelé popsali třemi slovy a proč?
2: Můžeš každému z nich položit jednu otázku. Začneme žlutým.
1: Dobře. Jak by tě přátelé popsali třemi slovy a proč?
3: To je těžká otázka, ale... Zodpovědný? Pozitivní? Bordelář.
1: No, nevím, jak by mi bordelář prospěl, protože sama jsem docela bordelář.
2: Jenže minus a minus dává plus, ne? Možná. No a co hlas? Je trochu hluboký. A s dialektem?
1: Snažila jsem se poslouchat.
3: Nenazval bych to dialektem.
2: Odkud by mohl být?
1: Zrovna jsem se chtěla zeptat.
2: Zatím se nedozvíš nic. Jen jedna otázka. Budeš muset počkat na možné rande. Teď přejdeme k červené.
1: Jak bys naplánovala perfektní rande? Plánovat, pokud to vezmeme takhle, tak moje osobní rande snů by bylo v noci. Na louce pod košatým dubem, obklopená hodně lampami. Dali bychom si piknik pod hvězdami.
2: Takové rande by se ti líbilo?
1: Rozhodně zní to úžasně. Tam, kde bydlím, je mnoho pěkných míst.
2: Ona má louky. Je tu otázka pro zeleného.
1: Čeho si u partnera a ve vztahu nejvíce ceníš?
3: Důvěra je nade vše. A také společná zábava, to je nejdůležitější. Takže asi tak.
1: Taky ráda podnikám zábavné věci.
2: A důvěra?
1: Ta je hodně důležitá.
2: A co hlas? Co na něj říkáš?
1: Pěkně hluboký.
2: Jsi tak trochu nesměla.
1: Sleduje mě plno očí.
2: No, takhle to tady chodí. Zatím se zdívala na jejich těla. Teď vidíš i jejich oči.
1: Teď vidí i mě. A všichni vypadají skvěle a určitě budou všichni strašně úžasní.
2: Je na čase rozhodnout. Musíš vybrat dva postupující.
1: Takže první vybranou osobou je... je... červená. Je opravdu pěkná a milá. A líbí se mi její tetování. A popis perfektního rande byl okouzlující.
2: Chápu. A jsou tu dva úžasní muži. Kterého z nich vybereš?
1: Vybírám si... si zeleného.
2: Dobrá, takže žlutý bude muset odejít. 23letý Adam ze Sedertelje je průmyslový elektrikář. Vítej u nás dole, no pojď, to je chlola. Hodně se ti to líbilo? Od laku na nehty, po vlasy.
1: Bylo to obtížné.
2: Jaké bylo vidět vše?
1: Je to příjemné, ale jsem smutná, že nemůžu jít se všemi na rande. Mrzí mě to.
2: Jaké to je vidět, Caroline?
3: Pěkná holka, je to škoda.
2: Jsi skvělý kuchař. Večeře mohly být úžasné. Tentokrát nebudou, ale díky za účast. Naschledanou. No, pokocháme se zadkem. Vidíš ho naposledy.
3: Stát nahý před ostatními mi drásalo nervy. Ale zvyknete si. Slyšel jsem velkou chválu. Neskutečně to vzpružilo moji sebedůvěru. Bylo mi řečeno, že mám dlouhé, hezké nohy, což bylo vážně skvělé.
2: Caroline, zbyly jen dva. A jeden z nich půjde na rande. Ovšem ještě předtím tě uvidí nahou. Jaký to je pocit?
1: Vlastně je to příjemné. Těším se, až zahodím oblečení, protože je tu příšerné vedro.
2: No tak tě poprosím. A uvidíme se za chvíli.
1: Jasnačka.
2: 22letá Caroline snížila počet 5 příjemných lidí na 2. Jsou jimi 22letý prodavač Nils a 23letá pečovatelka Sara. Kdo půjde na rande a zjistí, jestli se přitahují i oblečení? Nilsi a Saro, jak se cítíte? Mysleli jste si, že se dostanete tak daleko?
3: To ne, ale jsem moc rád.
2: Jak jste se sem dostali?
3: No, pár přátel poslalo moji přihlášku. Považoval jsem to za legrační nápad.
1: Kamarád se mě zeptal, jestli se přihlásíme společně. Ptala jsem se ho, jestli to uděláme. Já se přihlásila, ale on to nikdy neudělal.
2: Caroline sní o tom, že půjde na rande s dívkou. A nikdy to neudělala. Co na to říkáš?
1: Mám to podobně. Ani já jsem nikdy nerandila s dívkou.
2: Nicméně ten nápad tu je. To je zajímavé. Jaké to bylo poslouchat, co jsme řekli o vašich tělech?
3: Byla to zábava. Poslouchat pochvaly je vždy příjemné.
2: Co vás na vašem těle nejvíc těší?
3: Mně nejvíc nohy. Neustále mi říkají, že v džínech vypadají dobře. Takže volím nohy.
1: Já mám ráda svůj zadek. A také rty a oči. Na to jsem moc pyšná.
2: Caroline, jste viděli oblečenou. Co jste na ní říkali?
1: Je neuvěřitelně roztomilá.
3: Jo, moc milá.
2: Doufáš v rande?
3: Rozhodně už se těším, až ji uvidím bez oblečení.
2: A to se teď stane. Už jde.
3: Páni.
1: Dobře. Chci říct...
2: Jaké to je tu stát nahá?
1: Docela dobré, už jsem všechny viděla nahé, takže je normální, že schodím oblečení.
2: Co říkáte na Caroline?
1: Páni!
2: A co ty, Nilsi?
3: Oblečení vypadala skvěle, ale teď se mi líbí ještě víc.
1: To ráda slyším, děkuju.
2: Už jsme se bavili o piercingu. Co ty na to, Saro?
1: Mám je ráda, už jsem jich měla několik, i v bradavkách.
2: Caroline chtěla vidět vaše zadky. Chcete vidět ten její?
3: Moc rád.
2: No, tak tě poprosíme, aby ses otočila.

0: To je tvar.
1: Ještě jednu otočku. Nádhera.
2: Využíváš toho. Všichni jste nádherní, všichni tři. A musíš si ale vybrat jednoho z těch dvou.
3: Nemůžu si vybrat. Nils má neskutečně příjemnou energii. Moc se mi tvoje energie líbí. A vypadáš dobře, připadáš mi jako velmi příjemná osoba. A Sáro, ty jsi moc hezká. Líbí se mi tvoje křivky, máš nádherná prsa a úžasné vlasy. Jen těžko si vyberu. Oba se mi moc líbí. Naprosto skvělí lidé. Nevím, co mám říct.
2: Caroline, jeden z nich půjde s tebou na rande. Tak kdo to bude?
3: Je to strašně těžké. Musím si vybrat, vím, ale ne, no, nevím. Asi si vyberu. Vyberu.
4: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Má slo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
5: Ve výjimečný den poděkujte pralinkami Raffaello. Mandlové srdce v jemném krému obklopené kousky kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
7: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z krkovice za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tada!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete jihočeské máslo za 39,90, trvanlivé mléko Albert za 8,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
5: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující. Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
6: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
7: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
8: Mně taky ne!
9: Nečekáme, až to vyroste. V loterii Megamaxa hrajeme vždy o rovných 200 mega. Na to si můžete vsadit. Losujeme už v neděli.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
5: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
6: Caroline, jeden z nich půjde s tebou na rande. Kdo to bude?
7: Je to strašně těžké. Opravdu. Strašně. Musím si ale vybrat. Takže asi si vyberu. Vyberu Sáru.
6: Vybrala jsi Sáru. Okamžitě přilákala tvoji pozornost. Zajímavé bylo, že mezi vámi byla chemie na první dobrou. A Nils bohužel není tvojí volbou.
7: Bylo to vážně moc těžké, protože jsi milý a úžasný. Opravdu bylo těžké si mezi vámi vybrat.
6: Nilsi, děkujeme za účast.
8: Já děkuji, mějte se. Škoda, že jsem prohrál v cíli. Nicméně je zajímavé, že mohou společně vyzkoušet něco nového. Nejlepší na tomto pořadu je, že můžete uniknout z každodenního života, roztáhnout křídla a dělat něco nového. Loni jsem zjistil, že mám nemocné srdce. Proto je pro mě důležitější riskovat a zkoušet nové věci. Víte, nikdy nevíte, co vám budoucnost nabídne.
6: Jste skutečně nádherné. Ve vztahu je cítit nadšení. Pikantní je, že obě půjdete na vůbec první rande s dívkou. Tak řekněte, jaký je to pocit?
7: Je to strašně zajímavé a vzrušující. Já jsem šťastná.
6: Bude to zábava. Jsi šťastná a ty taky. Existuje něco lepšího? Neuvěřitelně zajímavé. Uvidíme, jestli to bude rande na louce.
7: Možná.
6: Máte co zkoumat. Hodně štěstí a mějte se.
7: Děkujeme.
6: Vybrala jsi mě? Musím se držet, abych nevybuchla. Jsem tak nadšená, bude to obrovská legrace. Uvidí, jak vypadám oblečená.
7: Těší mě, že jsem si vybrala Sáru, protože vypadá milé. Těším se, až si promluvíme a já ji poznám. Bylo by pěkné strávit spolu noc, nebo prostě tak něco. Moc se těším.
6: Rande.
7: Bude legrace vidět oblečenou Sáru po té, co jsem ji viděla nahatou. Ale musím říct, že jsem opravdu šťastná a moc se na všechno těším.
6: Na tohle rande se těším. S holkou to určitě bude zajímavé. Ahoj.
7: Ahoj, jak se máš?
6: Dobře, co ty?
7: Dobře, jsem trochu nervózní, ale bude to dobré. Dáš si kavu?
6: Ano, prosím.
7: Tady máš. Na zdraví.
6: Na zdraví.
7: Takže... No... Máš ráda olivy? Tady máš, dej si.
6: Je úžasná. Nemám slov. Je to prostě... Nedostává se mi slov. Tak moc je úžasná.
7: Nemám tušení, čím se chci stát, nebo co budu v životě dělat. Možnosti jsou různé. Jednoho dne najdu něco zajímavého a druhého zase něco jiného.
6: I moje vysněná práce se mění. Už ve školce jsem chtěla být kadeřnicí.
7: To je zajímavé, i já chci být kadeřnicí, to je legrace.
6: Jsem diplomovaná psí kadeřnice.
7: To je milé, skvělé. Během noci se ze Sáry může stát někdo opravdu zajímavý. Vyzařuje skvělou energii a podle mého je to opravdu úžasný člověk.
6: Na zdraví.
7: Na zdraví. Jsi bisexuální a prozradila si to.
6: No, prozradit. Ne, není to... Když se někdo zeptá, tak přitakám. Odjakživa jsem milovala holky, včetně mojí nejlepší kamarádky. A je dobré to vyslovit. Nikdy jsem nebyla s holkou na rande. Ani neměla takový vztah.
7: Neřekla jsem to nikomu z rodiny. Nedávno jsem to prozradila kamarádům, když jsem poznala nové lidi. Ptali se, jak to jde s klukama, no a já dodala, nebo s holkama. Rodina a přátelé si myslí, že se mi líbí jenom kluci, ale není to pravda.
6: Zajímavé je, že ani jedna z nás to neprozradila. Tohle je její coming out. Obě jsme poprvé na schůzce s holkou. Je to zajímavá společná zkušenost.
7: Bylo to opravdu obtížné. Jak začneš chodit s holkama? Jak se to dělá? S klukama je to přirozené, jenže s holkama... Malinko mě to děsí, to musím přiznat.
6: Ano. A když jsi nezačala, tak je to ještě děsivější.
7: Byla to skvělá příležitost to všem prozradit. Zjistili jsme, že toho máme hodně společného. V době dospívání jsem se neustále sama sebe ptala, co to se mnou je. Měla jsem pocit, že nikam nepatřím. Zažili jsme stejné a hodně podobné věci a cítili jsme, že nikam nepatříme.
6: Na zdraví. Nikdy jsem nepotkala nikoho, s kým bych se tak napojila. Nikdo mi nebyl tak podobný.
7: Mám to stejně.
6: Je mezi námi dost dobré spojení. Možná z toho vznikne něco nádherného.
7: Je zajímavé potkat někoho tak stejného. Po téhle schůzce mám pocit, že jsem si vybrala tu správnou osobu. Cítím, že to bude dobrá noc.
6: Po schůzce.
7: Navzájem jsme si prošli make-up a zjistili jsme, že máme podobné barvy na paletě.
6: Dneska ráno jsem se ptala, jestli si naneseme stejný make-up. Růžová a fialová a bude dobrá by vlajka.
8: Vyspali jste se spolu?
6: Vrátili jsme se do hotelu a objednali si pizzu. Pak jsme si sedli do vířivky a chvíli kecali. Vylezli jsme z ní a přemýšleli, co budeme dělat. Byli jsme strašně unavené, tak jsme šli spát. Rádi bychom dělali něco jiného, ale byli jsme prostě strašně unavené.
7: Byla by zábava dělat něco víc.
6: Jenže jsme byli unavené.
8: Máte se rádi?
7: Včera jsme se bavili a měla jsem pocit, že mluvím sama se sebou v jiném těle.
6: Cokoliv jsme řekli, tak zaznělo já taky.
7: Připadala jsem si úplně jako kolovrátek. Říkala jsem, já taky.
6: Žijeme různé životy, ale přesto stejné.
7: Rozhovor šel dál, dokud jsme neodpadli, protože jsme opravdu byli úplně urvané jak kůň.
8: Zůstanete ve spojení?
7: Rozhodně si myslím, že ano. Skvěle jsme se napojili. Bude to, cítím to, úžasné přátelství.
6: Neměli byste chodit s někým tak stejným. Máte stejné slabosti. Ve vztahu se pak nemůžete doplňovat.
7: Těší mě, že jsem se toho zúčastnila. A jsem velmi pyšná na svou odvahu. Jinak bych tě totiž asi nikdy nepotkala.
6: Ještě jsem nepotkala nikoho, kdo je mi tak podobný.
7: Coming out je příjemný. Je skvělé to říct a potvrdit to. Už to není tajemství, hlavně tedy pro mě. Připadá mi, že jsem nebyla čestná sama k sobě. A proto je tolik příjemné to verbalizovat a říct to nahlas. Celému světu.
6: Ano, budeme skvělé kamarádky. Můžeme probrat plno věcí. Úžasně si totiž rozumíme. Myslím, že budeme mít skvělé přátelství. Až se vrátím do Stockholmu, můžeme podniknout něco zábavného.
0: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.

I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Vyberte si hrozny bílé bez semene kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
0: Všechny stopy vedly na jedno místo.

0: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
1: Záhada, co?
2: Ty už mě nemiluješ?
3: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr.

0: malý město po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
3: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty JAR výhodně v drogeriích Teta.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
9: Aha, a jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
12: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
13: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.

Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Madeta polotučné trvanlivé mléko litr za 8,90. Poděbradka ochucená minerální voda za 10,90. A palete barva na vlasy různé druhy za 64,90. Kaufland.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka. Ale já říkal blond.
10: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
9: Bude.
11: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
12: Vodafone.
13: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Letní produkty Ambipur Aloha nakupte nyní v drogeriích Rossmann.
14: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě. Bez dokladu stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne.
4: Tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a už

Ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
7: Sníte o vůni marakuji a tropického manga, která provoní váš domov? Nebo o vůni lesních plodů? Vyzkoušejte jarní kolekci Airwick a objevte nové ovocné vůně. Nádech, výdech, Airwick.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne, tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: Ale já říkal blond.
17: Kdy to je? Trochu blond.
18: Co ta polička?
16: Bude.
19: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
3: Vodafone.